0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O víkendu možná padne teplotní rekord. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu a ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. Je tu krátký přehled zpráv, s kterým vás zdraví Veronika Kuželková. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit a překonat 41 stupňů Celsia. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci nabádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady, samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili i některé víkendové akce. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu. Expozice návštěvníky přivádí do staré Anglie, kde slavný detektiv působil. A zároveň účastníky výstavy proměňuje v detektivy. Ti luští po boku Sherlocka Holmese kriminální případ. Květa Havelková za produkci Sherlocka Holmese řekla, že výstava má i české prvky.
2: Máme tady také dva krásné stroje zapůjčené z Národního technického muzea a nádherné kostýmy od soukromé sběratelky. No a protože Sherlock Holmes se doslova stal postavou toho popkultury světa. A my tady právě v té poslední části výstavy máme i krásné exponáty zapůjčené právě z amerických filmových studií, z těch největších a nejznámějších filmů a seriálů.
1: Ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. V hlavním městě Slovenska se pohybuje průměrná částka za pronájem dvoupokojového bytu v přepočtu kolem 35 tisíc korun.
3: Největší vplyv na ceny nájmu má nerovnováha mezi dopytom a ponukou bývania. Tá je badatelná naprieč celým Slovenskom. O byty je stále silný dopyt najmä v Bratislave, keďže sa ich stavia málo. Bývanie patrí medzi najväčšie položky v rodinných rozpočtoch a rozdiely medzi európskymi mestami sú obrovské. Napríklad v Skopje stojí pronájom dvojizbového bytu necelých 12 tisíc korún, no v Ženeve takmer 84 tisíc korún. Jozef Válko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fiasko na fotbalovém šampionátu zlomilo vás dalšímu hráči. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách máme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být i oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
4: Drei, vier.

když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí a ruší se motokros v Kramolíně. Jsou tu krátké zprávy a ty pro vás má Veronika Kuželková. Za benzín a naftu zaplatíme o víkendu víc. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot totiž narostou. Benzín oproti pátku zdraží o 4 haléře na 40 korun a 46 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36 korun a 40 haléřů. Jde o ceny na víkend i na pondělí, které určuje ministerstvo financí. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout v pondělí. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet špatně hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoct osvěžit se. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
3: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata sprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapibary, medvědi. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
2: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď potřebují víc vody.
4: Musíme víc zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno, se to zalévá přes noc, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
2: V neděli může podle předpovědi padnout absolutní teplotní rekord.
1: Sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervy se vyprazňují rychleji, než se stíhají doplňovat.
5: Meteorologové varují, že nedostatek vody se bude ještě prehlbovat. Situaci zhorší horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitné vody, například len na 4 hodiny denně, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvůli lidem, kteří si zavlažují trávníky, umývají auta a napúšťají velké bazény. Podle odborníků by mali obce vodou šetřit ještě v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanou problémy. Josef Bálko, Slovensko.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Vedra ruší víkendové závody motokrosového mistrovství České republiky. Ty měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Původně desetidílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách čekejme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být až oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O víkendu možná padne teplotní rekord. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu a ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. Je tu krátký přehled zpráv, s kterým vás zdraví Veronika Kuželková. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit a překonat 41 stupňů Celsia. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci navádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady, samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili i některé víkendové akce. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu. Expozice návštěvníky přivádí do staré Anglie, kde slavný detektiv působil. A zároveň účastníky výstavy proměňuje v detektivy. Ti luští po boku Sherlocka Holmese kriminální případ. Květa Havelková za produkci Sherlocka Holmese řekla, že výstava má i české prvky.
2: Máme tady také dva krásné stroje zapůjčené z Národního technického muzea a nádherné kostýmy od soukromé sběratelky. No a protože Sherlock Holmes se doslova stal postavou toho popkulturního světa a my tady právě v té poslední části výstavy máme i krásné exponáty zapůjčené právě z amerických filmových studií, z těch největších a nejznámějších filmů a seriálů.
1: Ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. V hlavním městě Slovenska se pohybuje průměrná částka za pronájem dvoupokojového bytu v přepočtu kolem 35 tisíc korun.
3: Největší vplyv na ceny nájmu má nerovnováha mezi dopytom a ponukou bývania. Tá je badatelná naprieč celým Slovenskom. O byty je stále silný dopyt najmä v Bratislave, keďže sa ich stavia málo. Bývanie patrí medzi najväčšie položky v rodinných rozpočtoch a rozdiely medzi európskymi mestami sú obrovské. Napríklad v Skopje stojí pronájom dvojizbového bytu necelých 12 tisíc korún, no v Ženeve takmer 84 tisíc korún. Jozef Balko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fiasko na fotbalovém šampionátu zlomilo vás dalšímu hráči. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách máme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být i oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.
1: It doesn't matter where you're born, it doesn't matter.

A když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí a ruší se motokros v Kramolíně. Jsou tu krátké zprávy a ty pro vás má Veronika Kuželková. Za benzín a naftu zaplatíme o víkendu víc. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot totiž narostou. Benzín oproti pátku zdraží o 4 haléře na 40 korun a 46 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýš za 36 korun a 40 haléřů. Jde o ceny na víkend i na pondělí, které určuje ministerstvo financí. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout v pondělí. Na vedra se chystají i v zoologických a botanických zahradách. Nadprůměrně vysoké teploty můžou snášet špatně hlavně zvířata ze severských oblastí. Chovatelé se jim pokusí pomoct osvěžit se. Pokračuje reportér Tomáš Kabát.
2: Mnohá zvířata budou méně aktivní a budou spíš ležet někde ve stínu nebo v úkrytu. Zoolog děčínské zoo Petr Haberland řekl, že jejich komfort je na prvním místě.
3: Nenecháváme nikde ve výběhu. Některá zvířata vyprchujeme, jako jsou lamy, tapír a další. Některá mají k dispozici vodní plochu, ať už jsou to kapibary, medvědi. Některým zvířatům chovatelé dopřávají i nějakého zmraženého ovoce a podobně. To se tady dělá třeba u opic nebo medvědů.
2: Na pozoru jsou ale taky botanické zahrady. Šéf v severočeských Teplicích Petr Ptáček řekl, že teď spotřebují víc vody.
4: Musíme více zalévat. Ve venkovní expozici je to dobrý, protože máme automatickou závlahu, takže se to zalévá automaticky všechno, se to zalévá přes noc, protože to řídí počítač. Samozřejmě skleníky musí zalévat zahradníci ručně.
2: V neděli může podle předpovědi padnout absolutní teplotní rekord.
1: Sucho na Slovensku ohrožuje stále více obcí. Starostové tvrdí, že pokud si někdo napustí 30-kubíkový bazén, tak za jeden víkend je vesnice bez vody. Stává se už pravidlem, že lidé musí chodit k cisternám. Vody je totiž málo a obecní rezervy se vyprazňují rychleji, než se stíhají doplňovat.
5: Meteorologové varují, že nedostatek vody se bude ještě prehlbovat. Situaci zhorší horúčavy a zasiahnu celé Slovensko. Viacej obcí už obmedzuje dodávky pitnej vody, například len na 4 hodiny denně, a to najmä v južných častiach krajiny. Je to kvôli ľuďom, ktorí si zavlažujú trávniky, umývajú autá a napúšťajú veľké bazény. Podľa odborníkov by mali obce vodou šetriť ešte v čase, keď je dostupná. Nie až vtedy, keď nastanú problémy. Josef Bálko, Slovensko.
0: Poslúcháte rýchly prehľad správ na rádiu Rock Zone.
1: Vedra ruší víkendové závody motokrosového mistrovství České republiky. Ty měl hostit Kramolín na Plzeňsku. Původně desetidílný domácí mistrovský seriál bude pokračovat až na začátku srpna v Petrovicích u Karviné. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni. Na horách čekejme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být až oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k popsu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
1: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: O víkendu možná padne teplotní rekord. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu a ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. Je tu krátký přehled zpráv, s kterým vás zdraví Veronika Kuželková. Česko se po několika denní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit a překonat 41 stupňů Celsia. Už sobotu by tak mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia, který od srpna 2012 drží středočeské Dobřichovice. Meteorologové i zdravotníci nabádají lidi, aby se vyhýbali pobytu na slunci, omezili fyzickou zátěž, dodržovali pitný režim a hlídali svůj zdravotní stav. Na extrémně vysoké teploty se chystají záchranáři, úřady, samosprávy, firmy, dopravci, správci železnic, silnic i energetické sítě. Pořadatelé kvůli očekávanému horku zrušili i některé víkendové akce. Výstava Sherlock Holmes v Praze má i českou stopu. Expozice návštěvníky přivádí do staré Anglie, kde slavný detektiv působil. A zároveň účastníky výstavy proměňuje v detektivy. Ti luští po boku Sherlocka Holmesa kriminální případ. Květa Havelková za produkci Sherlocka Holmesa řekla, že výstava má i české prvky.
2: Máme tady také dva krásné stroje zapůjčené z Národního technického muzea a nádherné kostýmy od soukromé sběratelky. No a protože Sherlock Holmes se doslova stal postavou toho popkulturního světa a my tady právě v té poslední části výstavy máme i krásné exponáty zapůjčené právě z amerických filmových studií, z těch největších a nejznámějších filmů a seriálů.
1: Ceny nájmu v Bratislavě letí nahoru. V hlavním městě Slovenska se pohybuje průměrná částka za pronájem dvoupokojového bytu v přepočtu kolem 35 tisíc korun.
3: Největší vplyv na ceny nájmu má nerovnováha mezi dopytom a ponukou bývania. Ta je badatelná naprieč celým Slovenskom. O byty je stále silný dopyt najmä v Bratislave, keďže sa ich stavia málo. Bývanie patrí medzi najväčšie položky v rodinných rozpočtoch a rozdiely medzi európskymi mestami sú obrovské. Napríklad v Skopje stojí pronájom dvojizbového bytu necelých 12 tisíc korún, no v Ženeve takmer 84 tisíc korún. Jozef Bálko, Bratislava.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Fiasko na fotbalovém šampionátu zlomilo vás dalšímu hráči. Po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš. 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem. Máme jasno s teplotami mezi 17 a 21 stupni, na horách máme kolem 16. V sobotu bude jasno nebo skoro jasno, místy může být i oblačno. Nejvyšší teploty 33 až 39 stupňů a na horách kolem 31.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

A když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Tak vám teda krásný ráno. 6.58, sobota, 27. června. Ladislav slaví svátek, taky Ladislava. Máme den památky obětí komunistického režimu. Světový den rybářství a taky začínající odjezd na ty prázdniny. Takže vám a pro dnešek taky budeme samozřejmě kromě muziky a nějakých jiných akcí sledovat i dopravu, protože dneska se to bude hodit, zejména teda D1, ale k tomu až za chvilku. Dneska samozřejmě další z těch festivalů, letní areál Spálené Poříčí, Bezin Firefest, v Parku 360, Bloodfest, budou tady nějaký zásadní informace, takže můžete samozřejmě být při poslechu i dál. No a letiště Čápu v Dvůr, Mighty Sounds, jsou velikánský akce, jako třeba ještě v Praze letiště Letňany, kapela One Republic. Tak myslím si, že tohle stačí a pojďme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Dětem startují letní prázdniny, horka komplikují kulturní akce a USA oznámili nové údery na Irán. Dnešek školákům oficiálně patří začínající letní prázdniny. Školní rok letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Opatření podle něj vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro své děti. Prázdniny tedy končí v pondělí 31. srpna. Na konec školního roku a začátek prázdnin se pravidelně připravuje policie kvůli odjezdu rodin na dovolené. Už včera posílala dohled na českých silnicích, zvýšené kontroly budou i dnes. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Navštěvníci kulturních akcí musí být obezřetní. Vedro může způsobovat zdravotní potíže. Přesvědčili se o tom například diváci v plzeňském Lochotinském amfiteátru. Při čtvrtečním představení tam tři lidé skolabovali. Záchranáři pacienty převezli do nemocnice. Organizátoři divadla Josefa Kajena Tána Tyla oznámili, že pro další dny přijmou opatření. Nyní před začátkem představení prostory chladí hasičská cisterna. Na místě se objevila také mlžítka. Posílila i zdravotnická služba a zajistili se cisterny s pitnou vodou. Armáda Spojených států provedla nové údery na Irán. Ty jsou podle prezidenta Trumpa reakcí na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu. Zároveň iránský incident označil za hloupé porušení příměří. Americké letectvo cílilo na skladiště raket a dronů na pobřeží radary. Iránské revoluční gardy pohrozily za americký útok odvetou.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Ve středočeském Berouně se dnes rozhoduje o finalistkách ženského golfového turnaje. Pokračuje tam druhý den Tipsport Czech Ladies Open. Golfistky se během dneška a zítřka budou potýkat také s tropickými teplotami.
2: Například česká golfová jednička Sára Kousková mi tvrdí, že je na hru ve vysokých teplotách zvyklá. Hrála třeba v africkém Maroku.
3: Musíme doplňovat dostatek tekutin, jontový nápoje, tyčinky, nějaký opravdu jakový jídlo během té hry, protože hrajeme 4,5 až 5 hodin, takže opravdu vyhledáváme pak jakýkoliv stín a snažíme konzervovat tu energii.
2: Na vysoké teploty ale musí reagovat ředitel golfového areálu Vojtěch Matějíček.
4: I když máte závlahu, tak ta kapacita distribuční dostat vodu na to hřiště tak je limitovaná. Takže pochopitelně je to velice obtížné a i z hlediska údržby toho hřiště, protože se udržuje jak ráno, tak i odpoledne po každém kole. Takže je tam víc.
0: Cardigans už možná žádnou novou desku nevydají, naznačila to jejich zpěvačka Nina Persson, ta se vyjádřila v tom smyslu, že je momentálně opravdu šťastná z toho, že Cardigans zase hrají, ale zároveň dodala, že ji vlastně už nebaví být součástí celého toho hudebního biznesu. Hrát živě je podle ní fantastické, ale natočit album a vymýšlet, jak ho dát dohromady, je něco úplně jiného. A ona už nemá dost nápadů na inspiraci. Nejbližší koncerty kapely se konají sice, a to tuhle sobotu v Londýně. A pojďme dál, samozřejmě informace o počasí tady jsou. Dneska opět vás čeká poměrně horký den, takže se na to připravte. Bude jasno nebo skoro jasno s teplotami, pozor, 35 až 39 stupňů. No a jak jsem slíbil, budeme sledovat i tu dopravu. Takže pozor na D1 ve směru na Brno, 39. kilometr, Ukrajince poruchané osobní auto. Na Olomoucku v obci Luká narazilo osobní auto do domu, dále Mladoboleslavskou silnice 38 mezi Bezděčínem a Luštěnicemi osobní auto ve svodidlech. No a na Pardubicku mezi Časy a Holicemi bourala dvě osobní auta. Problém je opět dneska, čekejte, jednak u napojení na D2 v Brně, no a taky samozřejmě na D1. Tak pojďme na muziku.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Začneme Bernardínem, tomu bude taky dneska pěkný horko, 7 hodin 4 minuty. Muse, jinak Tom Petty, Rammstein.

0: Radio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Na tu dopravu vám budeme sledovat samozřejmě asi nejvýznamnější komplikace, pokud jedete někam jakoby na jih, na Brno a dál potom třeba Itálie, tak tady 24. kilometr u Senohrab, most Šmejkalka, probíhá tady náročná demolice a výstavba zcela nové konstrukce, takže tam se to bude samozřejmě štosovat. Takže tam opatrně. No a pojďme na problémy, které už tady mám. D1, 65. kilometr na Prahu, bouralo osobní auto s nákladním. V Brtnici na Jihlavsku, Valštejnská ulice, auto s motorkářem. V Jablonci nad Nisou, Chelčického ulice, auto s motorkářem. Mezi Velkými Karlovicemi směr Hutiska, Solance, dvě dodávky a ještě Nymburk, Mladá Boleslav, před Nepřevázkou narazilo osobní auto do svodidel. Jeďte opatrně.
2: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rock Zone, víc než rádio, tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.
1: Teplota nám stoupá 24 stupňů a k tomu dodáme Yellow Card a Good Charlotte. Takže šťastnou cestu, pokud někam vyrážíte, a jinak hezký ráno.

0: 7.30, podíváme se na šampionát.
1: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rockzone. Rádio Rockzone, muzika na tělo.
0: No, tak jsem vám to chtěl říct, tak vám to řeknu za chviličku, no.

0: A dneska taky budete mít možná nějaký takový ty, jak se říká, živý koncerty. My se teď skutečně jdeme podívat na ten šampionát.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rock Zone.
0: A senzační zprávy pro někoho. Fotbalisté Egypta na mistrovství světa poprvé postoupili do vyřazovací fáze, v níž se 3. července utkají s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1-1 s Iránem skončili druzí o skóre za Belgii, která v souběžném hraném zápase porazila Nový Zéland 5-1, čímž se dostala před faraony. Iránci ještě mají naději na pokračování v tabulce třetích týmů, jsou aktuálně 6. Necelá úvodní hodinka v Seattlu nabídla bohaté dění. Egypťany poslal do vedení v 5. minutě Mahmud Sabir.
1: Radio Rock Zone.
0: Bohužel už je to bez naší účasti. Teď 7.35 dáme si AC/DC a krásný ráno. 25. Už je venku.

0: Samozřejmě, že je tady otázka, pokud dneska jedete na nějaký ten festival, tak jak zvládnout horko, tak Bloodfest třeba se přizpůsobil, takže můžete si sebou vzít neotevřenou plastovou láhev s vodou o objemu až 1,5 litru. V areálu tady budou taky bezplatný waterpointy, na místě budou zakoupení dostatek pitné vody, ale taky tady budou samozřejmě rozprašovače a do kempu si můžete donést jakékoliv množství vlastního jídla a pití, takže nějaká taková ta příprava je, ale myslím si, že jakýkoliv festival se přizpůsobil těmhle těm horkým dnům a tak trošku těm návštěvníkům uleví. Samozřejmě vemte si taky nějaký krém, ať si nespálíte palice, no a my pojďme na další muziku. Ozzy Osbourne se Zakem Wildem, no a taky tady budou Blink 182. Pěkný ráno.
1: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
2: A když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Janis Joplin, písnička Ska, její pecka, asi a ta nejznámější, možná podle mě tedy, Piece of My Heart. My se podíváme na počasí, dáme se s Miles Kennedy.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: No a možná už jste zaregistrovali, že nějaká subtropická noc byla, protože teploty nám neklesly pod 20 stupňů. No a tak tomu nebude ani na následující den. Nicméně, dneska bude jasno nebo skoro jasno. Během dne možnost vývoje kupovité oblačnosti, nicméně srážka žádná, ale teploty poměrně vysoké. Na severovýchodě 33 až 36, jinde 35 až 39 stupňů, dokonce i na horách to bude kolem 30. V noci na zítra tedy očekávejte, že ty teploty budou kolem 23 stupňů, na horách kolem 20. No a neděle, ta bude poměrně ještě trošku teplejší. Jasno nebo skoro jasno? Tam už se můžou vyskytnout nějaké přehánky nebo bouřky, teploty 35 až 40.
2: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímý přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.

0: Hello?
1: No a vám krásný ráno, takhle v 8 hodin Ladislav slaví svátek, máme den památky obětí komunistického režimu, no a máme taky poměrně vysoké teploty, protože ty už nám atakují 25 stupňů, jak kde samozřejmě. No horký den dneska bude, co si budeme namlouvat, samozřejmě taky je tady pozvánka na nějakou muziku, takže na tu se podíváme asi úplně ze všeho nejvíc. V Plzni areál Spálené Poříčí, festival Bezinfirefest, na ten se podíváme za chviličku, nicméně taky máme v Praze třeba malý kluby Archa, Jaša 96 nebo taky ve vagonu Santana. Letní kino Chomutov, tady Rock in Chomutov, takže můžete i na tuhle tu pozvánku. Výběr kapel samozřejmě najdete jednak na webu, já o tom budu mluvit taky za chviličku. Takže myslím si, že nebudeme zdržovat a jdeme na všechno podstatné, co se děje.
2: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Policie posiluje kontroly na silnicích, do Venezuely odletí český záchranný tým a trenér Koubek u fotbalové reprezentace zůstane. Policie vyrazila na silnice. Od začátku letních prázdnin posiluje kontroly po celé republice, hlavně na dálnicích a trasách do turistických oblastí. Akce začala včera, pokračuje dnes a zopakuje se také o týden později během prodlouženého víkendu. Policie upozorňuje, že letos zatím přibylo obětí nehod asi o 5% a mezi nejhoršími patří motorkáři a cyklisté. Že je období prázdnin kritické, dokládají i čísla. Loni v průběhu policie evidovala bezmála 15 000 dopravních nehod, při kterých zemřelo 88 lidí. Ředitelství silnic a dálnic počátkem prázdnin oznámilo, že omezí některé práce během nejvytíženějších víkendů a posílí dálniční asistenci pro řidiče uvázle v kolonách. Zlín čeká tragický víkend na druhou. Ulice a parky vyprahlého města ovládne totiž další festival. Festival Zlín žije. Organizátoři hledají každou možnost cestu k ochlazení.
3: 7 scén, 500 účinkujících, tisíce návštěvníků města, hlasitá, tvrdá i jiná muzika, třeba skupina Buty tu slaví 40 let. Organizátoři hledají cesty k osvěžení stínu, ovlažení i ochlazení a tak jsou k dispozici. Kloboučky, slunečníky do ruky, vějíře, rozprašovače, větráky, pítka a nové mlžné brány. Pořadatelé se také snaží zastínit další a další lokality rozžhaveného města.
1: Z Prahy dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin. Bude pomáhat lidem ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů, mezi nimi budou hasiči, statici, ale také specialisté dronové služby či kinologové se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, které tuto jihoamerickou zemi zasáhlo minulý týden. Zřítilo se při něm desítky budov. Podle odhadu OSN se ve Venezuele po změření stále pohřešuje na 50 000 lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Trenér fotbalové reprezentace může být v klidu. Šéf fotbalové asociace David Trunda uvedl, že možný konec Miroslava Koubka u národňáků není téma. Vyjádřil se tak v České televizi po vyřazení reprezentace ze šampionátu s tím, že 74-letý kouč bude pokračovat dle smlouvy, která platí ještě 2 roky. Dodal, že Koubek společně s generálním manažerem reprezentací Pavlem Nedvědem mají vypracovat hlubokou analýzu, která rozebere celý reprezentační cyklus od příchodu Koubka.
2: Fotbalové mistrovství světa na rádiu Rock Zone.
1: No, tak to máme za sebou. A Iron Maiden se konečně ozvali. Kapela vydala prohlášení po nevydařeném koncertu v Paříži. Tam zakázala fanouškům používat mobily, aby se mohlo bez jejich světílek dobře natáčet video k jejich připravovanému dokumentu o turné Run for Your Lives. Jenže všechny plány zhatil rozsáhlý výpadek proudu v celém městě. A kvůli němu legendární skupina zkrátila koncert o desítky minut. No a fanoušci z toho byli značně rozladění, i když věděli, že jejich idolové za to nemůžou. Ti jim posléze oficiálně poděkovali za trpělivost, pochopení, neochvějnou podporu během mimořádné náročné situace a dodali, že to pro ně znamenalo opravdu hodně. Aby ve francouzské metropoli stihli nařízený koncert a konec do půl hodiny před půlnocí, museli ze setlistu vyškrtnout oblíbené hity jako This Is High, Fear of the Dark, Weather Years, pecku Two Minutes to Midnight, to navíc přerušilo. Tak takový byl koncert v Paříži. A my pojďme dál, podíváme se na ty krásné silnice, protože pro vás mám info o nějakých dopravních nehodách. Tak, aby toho samozřejmě nebylo málo, že jo? Tak na Žďársku mezi Radostínem a Oslavou havaroval motorkář. Z Klatov do Plzně u Dobřan havaroval osobní auto. D1 poruchaný kamion na 239. kilometru z Kroměříže na Brno. A pozor za Lovosicemi směrem do Terezína, dvě osobní auta. A ještě pozor, Mladá Boleslav, Nymburk, před nepřevázkou osobní auto ve Svodidlech.
2: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
1: Prostě kalamita, no. Z toho sluníčka blbnem naprosto všichni. Tak prosím vás, hlavně pitný režim, znáte to. 8.05.

0: pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
1: No když léto, tak s Rock Zonem, no a když nějakou klasiku, no tak si připomeneme Kysáky. Lick It Up 8.15.

0: ze Stars mám pro vás připraveno, tedy připravenou, protože to je věc od Rolling Stones.
1: Radio Rock Zone, počasí.
0: Ale taky se bude hodit samozřejmě předpověď. Počasí bude jasno nebo skoro jasno. Během dne na západě se může tvořit kupovitá oblačnost, ale nic z toho, nebojte se. Nejvyšší teploty 35 až 39, na severovýchodě 33 až 36. Jinak teploty výjimečně můžou vystoupat až k 40 stupňům. Nejpravděpodobněji to bude v Dolním Polabí a po Ohří.
1: Radio Rock Zone.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Kufr zbalanej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
1: Hit sezóny na Radio Rock Zone.

0: fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
1: Přesně tak, jdeme do dějiště mundialu, tak senzace dovršena. Kapverdy jsou ve vyřazovací části mistrovství světa ve fotbale. A to dokonce jako druhý přímo postupující ze skupiny H. Bezbranková remíza se Saudskou Arábií v Houstonu při souběžné výhře Španělů nad Uruguay 1-0 k tomu nováčkovi mezi elitou bohatě stačila. V prvním kole playoff se utká s Argentinou.
0: Radio Rock Zone.
2: Muzika na tělo.
1: Je to smutný, že to je bez nás, nicméně samozřejmě budeme, snad se to někdy vydaří. Kdy? Tak to nevím. Co se vydaří mně, tak pustit vám YouTube s live verzí New Year's Day, taky dáme Wolf Mother. No a podíváme se, kam se dá vypadnout.

0: Radio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Tak jsem slíbil, že se podíváme na ten festival Rock in Chomutov, který se koná dnes, tedy 27. června. No a samo sebou jsou tady kapely jako třeba Traktor, Dimitri, Alkohol, Horký žeslíže nebo Kokot Minit. No a pak tady mám jednu další doplňkovou akci. Tady tentokrát je nicméně ve Slavkově, tedy Slavkov Obrna. No a téměř tisícovka historických vozidel motocyklů opět míří na Slavkov, tedy je to největší český sraz milovníků a majitelů automotoveteránů pod širým nebem. Takže v Zámeckém parku dnes 27. akce už odstartovala v 7 hodin, potrvá do 14, možná pokud jste blízko, tak samozřejmě to uvidíte. No a budou tady taky motorky, historický vozy, traktory a dokonce bicykly.
0: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Dneska, jestli někdo půjde někam, jak se říká, chlastat, tak to bude mít levnější, protože si myslím, že budou stačit 2-3 panáky a člověk jí má jak z preku. Nicméně by mě zajímalo, kolik máte teď aktuálně stupňů doma?
1: Kvalita, která nestárne. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: To by mě strašně zajímalo, kolik máte momentálně teďka doma, protože venku už je v tuhle chvíli 27 stupňů. Když tak mi napište, kolik máte doma a kolik má váš bazén. To by mě taky zajímalo. Studio Zavináč, Rockzone.cz. Hezký ráno, já vím, prázdninový už, ale někdo prostě v tom háku musel zůstat.

0: Vy jste rychlí. Dan píše, doma klima 26, bazén 32, Jindřichův Hradec. A pak tady píšou Duškovi, doma 32, sprcha taky dobrá, Praha. A ještě nám píše naše Zuzana, a to je taky hezký, já ti to povím, obývák klima 25 a ložnice teď 38. No tak vstávej, ne? Dám ti dopravu.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A protože spousta lidí bude odjíždět taky dneska, tak se samozřejmě podíváme, co se děje. Hlavně samozřejmě opatrně, ať máte vodu v autě a podobně. V Praze Chodovská ulice na Bohdalec za jižní spojkou osobák s tramvají. Na Žďársku mezi Radostínem a nad Oslavou a Netínem je to odbočka na Pavlov, havaroval motorkář. Z Klatov do Plzně u Dobřan havarovalo osobní auto. No a trošku kolonka je na tom 25. kilometru D1 směr Brno, takže opatrně. No a jinak samozřejmě, pokud opravdu někam jedete, tak bacha na to, abyste nenechali zase nějaký zvířata nebo, nedej bože, děti v rozpáleném autě, uzavřený tam někde na pospas. Tak bacha na to. Na Next Stage Preachers.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
1: Festival Vesuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Karel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
3: S Rockzonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
4: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone, ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Jirka s Maruškou mi tady píše, že už jsou dávno v bašce voda, ale v bašce vodě teda, aby jsme to řekli. Teplota moře 26 stupňů a aktuální teplota tady v bašce je 32. No, to jste se nejeli někam moc ochladit teda. No nic, pojďme, chladit se budeme my tady. Samozřejmě nějaký ten pitný režim je potřeba dodržovat, takže opatrně a doporučuje se jenom voda. Těch akcí venku je hodně, takže nějaký krémy, pití, znáte to. Letiště Letňany dneska bude hostit kapelu One Republic, takže tam se asi pěkně budete smažit. Pojďme dál se podívat třeba do Chomutova, už jsem o tom mluvil, letní kino Rock in Chomutov. V areálu pivovaru Kreisel v Brňanech, Tři sestry open air, takže tam bude taky veselo. Nebudeme zdržovat, máte to na webu, pojďme dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Vedra ruší některé akce, Česko zažilo tropickou noc a tenistka Muchová si v Bad Homburgu zahraje finále. Současnou vlnu veder v Česku provází mimořádně teplé noci. Tropická noc byla na dnešek zaznamenána na pětině stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně. Na některých místech se podle meteorologů může ještě objevit i takzvaná supertropická noc, kdy minimální teplota neklesne pod 25 stupňů. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Vyšší minima se očekávají na kopcích a ve vyvýšených lokalitách, například závětří Frýdlantského výběžku a Jeseníků, zapůsobí takzvaný fénový efekt, který se projevuje vysušováním a oteplováním sestupujícího vzduchu za horskou překážkou. Tady se může teplota v noci udržet i těsně pod 30. Doposud nejvyšší zaznamenaná hodnota při tropické noci padla v srpnu 2015 na stanici Bystřice pod Hostýnem, kde teplota neklesla pod 26,5 stupně. V Plzeňském kraji začíná sloužit online zdravotní pohotovost. Dostupná je všem lidem, kteří mají v regionu trvalý pobyt. S lékařem se spojí zdarma a nepřetržitě pomocí chatu, videohovoru nebo klasického telefonátu.
2: Službu už mohou lidé využívat, a to po jednoduché registraci. S atestovaným lékařem se spojí do půl hodiny. Online pohotovost nemá nahradit běžné pohotovosti, ale jako doplňková služba v nich může zmírnit nápor. Doktor po online konzultaci přes web nebo mobilní aplikaci určí další postup. Pacient může obdržet e-recept a zahájit domácí léčbu, může mu být také doporučena návštěva odborného pracoviště. Služba je dostupná odkudkoliv, například dovolené u moře. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
0: Spousta akcí se kvůli vedru ruší. Svůj program musel omezit a upravit, například i Mezinárodní folklorní festival Strážnice na Hodonínsku. Pořadatelka Hana Jechová nám řekla, že kvůli vysokým teplotám ruší například dnešní slavnostní průvod městem.
3: Brali jsme přednost zdraví před zažitou tradicí festivalového průvodu městem. Vlastně ti krojovaní lidé, kteří jsou na tom pódiu, na tom rozpalu, nemají 2 hodiny podávat nějaký fyzický výkon, tak je to velmi, velmi náročné.
0: Podle pořadatelů nejstaršího a největšího folklorního festivalu v Evropě je Park i Skansen ve Stínu. Přesto apelují na návštěvníky, aby se s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav rozhodli, kolik času na letošní akci stráví. Ve Lhotce u Berouna došlo k nešťastné události. Samovolně rozjetá dodávka přimáčkla k plotu muže, který na následky zranění zemřel. Okolnosti nehody budou kriminalisté podle mluvčí policie Richterové zjišťovat a už nařídili i soudní pitvu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Tenistka Karolína Muchová pokračuje ve spanilé jízdě. V Bad Homburgu postoupila do finále travnatého turnaje a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Rusovovou porazila v generálce na Wimbledon ve 2 setech. Duel museli organizátoři na zhruba hodinu a půl přerušit kvůli extrémnímu vedru. Ani horko českou tenistku nezastavilo. O druhý titul v sezóně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Osakaovou. Jedna z největších hudebních událostí letošního roku vypukne v Královéhradeckém parku 360 už dneska. Brány areálu jako takového se otevřou v pravé poledne. Snídaňová zóna je ale přístupná od 8, hraje se na 3 pódiích a jako první se na něm hned v 1 objeví česká zastupkyně Pam Rabbit. Největší hvězdy Primal Scream, samotný Youngblood vystoupí samozřejmě večer, a to v prvním případě krátce před 9, v druhém v 10 hodin. Mezi centrem Hradce Králové a parkem 360 jezdí speciální kyvadlová doprava a zároveň je na místě připravený dostatek parkovacích míst. Za auto se na parkplacu nejblíž areálu zaplatí 350 korun na den a není dovolené ve voze následně přespávat. A ještě jedna poznámka, platby na Bloodfestu jsou zásadně cashless. Za všechno tedy zaplatíte kartou, hodinkami i mobilem. A ještě nová zpráva, která se objevila dneska. Do areálu si můžete vzít plastovou láhev maximálně o objemu 1,5 litru. No a teď to počasí, že jo, samozřejmě, aby jsme tady jako to připomněli, že opravdu vedro bude. Teploty do 39 stupňů, bude jasno nebo skoro jasno, výjimečně mohou vystoupat teploty až ke 40 stupňům a to bude nejpravděpodobněji v Dolním Polabí a po Ohří. No a ještě jukneme na to, co se děje na silnicích, ale stručně, protože tady nějaké informace mám. Z Librantic na Hradecku do Třebechovic pod Orebem bouralo osobní s dodávkou. Pozor na D4, 19 km do Strakonic, tam je poruchaný auto. No a na Plzeňsku za Třemošnou do České Břízy tady auto se srnou.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: No je to tak, no ptáci i dneska budou chcípat za letu, no a i ty srny, nejen lidi teda, ale i ty srny a ty zvířata trpějí prostě, no. Tak dáme Škvor, Sex Pistols, Rammstein.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Tak aktuálně 28 stupňů, když se podívám do historie, tak 27. červen v pražském Klementinu, minimální teplota z roku 1923 a to bylo 7,4 stupně. Denní průměr ten od roku 1961 je na 20 stupních a maximum bylo v roce 1935 a to je teplota podobná dnešku 37,2 stupně. Jinak, jaké počasí na Ladislava bývá, takové se v příštích 7 neděl skrývá. No, potěš pán Bůh. Tak jak bude dneska? Ty teploty dnes skutečně poměrně vysoký. Počítejte 35 až 40 stupňů na zítra. Dneska to bude o 2 stupínky míň. No, uvidíme. Necháme se překvapit. V každém případě, prosím vás, doplňujte tekutiny. Když se podívám ještě do světa, tak ve světě to vypadá tak, že ty teploty budou dneska kolem 32 stupňů, takže my máme střed Evropy, bude taková jakoby nejpekelnější. Ale kdybyste se náhodou někam chtěli jít u nás vykoupat, tak pozor, voda nebezpečná ke koupání, hrozí aktuální poškození zdraví a to je na Vysočině rybník Kachlička, zvýšený výskyt sinic, Jihočeský kraj, vodní nádrž Orlík, veřejné tábořiště Podolsko taky. Jinak Královéhradecký kraj, stříbrný rybník Malšova Lhota, taky sinice, stejně jako na Domanínském rybníku a na Vysočině vodní nádrž Sedlice, taky sinice. Bacha na to.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: 9 hodin 29 minut. Podíváme se na šampionát a zpátky k muzice. Mám tady připravený Rammstein pro vás.
1: Fotbalový šampionát na rádiu Rockzone.
0: Na senzační zpráva, fotbalisté Belgie porazili na mistrovství světa Nový Zéland 5-1 a ovládli skupinu G o skóre před Egyptem, který v souběžně hraném zápase jen remizoval s Iránem 1-1. První dvě branky rubých ďáblů vstřelil Leonardo Trossard, třetí přidal Kevin De Bruyne a posun na první místo po korigující trefě Henryho Justa zajistil Belgii Romelu Lukaku. Pátý zásah přidal ještě střídající hráč Salemakers. Výběr francouzského trenéra Rudyho Garcia na turnaji poprvé zvítězil po úvodních dvou remízách a čeká na soupeře pro první kolo playoff. Bude jim jeden z tým z třetích míst ve skupině A i nebo je. Nový Zéland na šampionátu se ziskem jednoho bodu skončil.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Dějou se nám to věci, tak prosím vás, vy hlavně doplňujte tekutiny. Ladislav má svátek, máme světový den rybářství, ani ryby nebudou brát, ale tak když léto, tak s Rock Zonem. Doufám, že vás dobře naladíme.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Kam dnes vypadnout? Mám tady akci Ignis Brunensis, což je taková zajímavá akcička, která v tom letošním ročníku se posunuje na evropský rozměr. Je to taková akce, kde se představí 4 umělecké ohňostroje na brněnské přehradě a v centru Brna v podání nejlepších zahraničních a českých týmů. Tyhle ty umělecké ohňostroje a dronové show prochází desítky zábavných akcí. A dneska právě je jedna další, a to je už soutěžní tedy. Sobota 27. brněnská přehrada ve 22 hodin dronová světelná show. Jinak se přidá potom středa na brněnské přehradě radě 22.30 mezinárodní ohňostroj. No a tady další týden 4. taky na brněnské přehradě ve 22 hodin dronová světelná show a potom mezinárodní ohňostroj ve 22.30. Takže tyhle ty veřejný výhledové plochy na ohňostroje jsou na plážích přehrady zdarma. Jinak tady je taky placená zóna, ozvučená RadioJet tribuna k sezení, kam je možný vstup už od 20.30. Takže si máte Brno nějak blízko, tak se zajděte podívat nebo zajďte. Možná uvidíte večer, uvidíme. V každém případě u nás další muzika.
0: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu mistrovské Slavie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydu večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: I potraviny obsahující větší množství tekutin, jako třeba jogurty, cottage, taky smoothie, ale taky třeba můžete sáhnout po okurkách, melounu, řapíkatém celeru či listovou zeleninu. Tak ať to přežijeme.
1: Radio Rockzone. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
2: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
5: Chceš vědět, co se děje na scéně, backstage i v éteru?
6: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
5: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
6: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
5: Tak dej odběr našemu kanálu.

0: Tak 10. hodina je tady. No a mě by zajímalo teda, jak budete trávit dnešní den, jestli jdete nějaký koncert shlídnout, anebo budete někde u vody. Samozřejmě, jestli chcete, klidně mi napište na studio@rockzone.cz, jak to dneska budete trávit, ty čtyřicítky. A hlavně by mě taky možná zajímalo, co budete vařit, protože komu se dneska bude chtít stát u plotny. No, kam za muzikou? Je toho spousta. Můžete vlítnout na web rockzone.cz, pokud se vám nezavaří internet, protože je toho celá spousta. Vybereme tady Modrá opice, tady další z festivalu Solstice 2026, druhá část. Pojďme dál, Tři sestry, areál pivovaru Kneisel, Krausberry, nostalgická myš na Kokořínsku, nebo v Kokořině přímo. No a v Hořicích amfiteátr, tady hořické kulturní léto. Taky se tam podíváme za chviličku. Teď pojďme, dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Včera zemřelo za letošek na silnicích nejvíc lidí. Záchranáři z Česka letí na pomoc Venezuele a v další části Prahy se rozjeli trolejbusy. Pátek byl na českých silnicích nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školy před prázdninami zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Loni za celý červen bylo evidováno 46 dopravních nehod. 9 lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. Od začátku letošního roku je obětí dopravních nehod 181. Čeští záchranáři odletí do Venezuely, se by zasáhla ve středu dvě zemětřesení, po kterých se zřítily desítky budov. Záchranáři předpokládají, že v části z nich přežívají lidé. Před odletem řekli, že se budou snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Česko posílá do Venezuely 70 záchranářů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR na vyprošťování lidí ze sutin. Odletět by měli dnes předpolednem. Jak dlouho se v zemi zdrží, není jasné. Podle odhadu OSN se ve Venezuele po zemětřesení stále pohřešuje na 50 000 lidí. Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu Unika se si přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Podle sociologa Prokopa Vejdy mnozí rodičovství stále odkládají.
2: Charakter plánování je takový, že od svých už třeba 20 si představujeme, že budeme mít dítě tak za zhruba 3 roky a potom to číslo každých zhruba 4 až 5 let zvedneme o další 3 roky, až nás to zhruba kolem 40 dožene.
0: Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Lidé hlavně řeší otázku, jestli budou dobrými rodiči.
1: Posloucháte Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Trolejbusy obsluhují další část Prahy. Nově začaly jezdit na tratích autobusových linek 131 z Bořislavky přes Hanspaulku na Hradčanskou a 176 centra na Strahov. Jan Šudovský z pražského dopravního podniku říká, že trolejbusy zatím jezdí ve zkušebním provozu.
3: Tady bude na každé té lince jezdit jen jedno vozidlo v nějakém přibližně hodinovém intervalu. Navíc oproti autobusům to má za účel, aby jednak řidiči se seznámili s tratěmi, má to za účel, aby případní zájemci a zvědavci se koncentrovali na ten trolejbus.
0: Trolejbusy na linkách plně nahradí autobusy poté, co dopravní podnik získá 30 nových vozů. Ten počítá, že se podaří převzít a plně zprovoznit během letních prázdnin. Ve středočeském Berouně se dnes rozhoduje o finalistkách ženského golfového turnaje. Pokračuje tam druhý den Tip Sport Czech Ladies Open a golfistky se během dneška a zítřka budou potýkat s tropickými teplotami. Víc už nám řekne Tomáš Kaba.
4: Například česká golfová jednička Sára Kousková mi tvrdí, že je na hru ve vysokých teplotách zvyklá. Hrála třeba v africkém Maroku.
5: Musíme doplňovat dostatek tekutin, jontový nápoje, tyčinky, nějaký opravdu jakový jídlo během té hry, protože hrajeme 4,5 až 5 hodin, takže opravdu vyhledáváme pak jakýkoliv stín a snažíme konzervovat tu energii.
4: Na vysoké teploty ale musí reagovat ředitel golfového areálu Vojtěch Matějíček.
6: I když máte závlahu, tak ta kapacita distribuční dostat vodu na to hřiště tak je limitovaná. Takže pochopitelně je to velice obtížné a i z hlediska údržby toho hřiště, protože se udržuje jak ráno, tak i odpoledne po každém kole. Takže je tam víc práce, větší náklady a tak dále.
4: Tropické počasí je tak větším problémem pro údržbu greenů než pro samotnou hru. Tomáš Kabát, Beroun.
0: Novinkou v kinech je česká komedie Po večerce. Na chvilku se tak můžete ocitnout na bláznivém letním táboře a zažít nostalgii, staré lásky a boj o záchranu prázdnin. Víc už Saša Ptáčková. Tak Sašo.
7: Manažér Kráťa přebírá chátrající dětský tábor plný chaosu.
8: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
9: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
7: Situaci navíc zkomplikuje příjezd jeho dávné lásky Anešky v roli přísné hygieničky a jejího partnera, Kráťova starého rivala.
8: Ty jsi na mě po těch 20 letech prostě pořád naštvaný, co?
10: Nerozumím.
8: Jsem byl prostě mladý a blbej.
10: Byl zde byl.
7: Ten má z pozemky dravé plány, což rozpoutá boj o záchranu letních vzpomínek.
0: A jdeme na počasí. Dneska možná na některých místech i 40 stupňů bude jasno nebo skoro jasno. Takže jak jste slyšeli, i golfistky samozřejmě doplňují pitný režim tekutiny, tak i vy. Jinak pojďme se podívat taky na silnice, na nějaký ve Zlíně štípy směrem do Velíkové. Tady boural osobní s cyklistou. Pražský okruh 19 km za Ořechem, je to do Modletic, dvě osobní auta. A ještě 18 km tady taky došlo k dopravní nehodě. Kolona už je tady přes 3 kilometry.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Tak Simple Plan, 10 hodin 6 minut, no a jestli náhodou, tak přijdou třeba Judas Priest, nebo ne, jestli náhodou, oni přijdou a taky dáme Strokes.

0: Gillespie za námi, Strokes před námi a počasí.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Tak samozřejmě spíš do stínu dneska, protože jasno až polojasno vyatakuje ty teploty až na 40 stupňů. Ani neodevírám okno, protože tady máme nějakým způsobem příjemně klimatizovaný prostor. Pokud ne, vy nemáte tu možnost, no tak samozřejmě jsem s váma, protože já tam odpoledne do toho přijdu a včera jsem měl v bytě 28 stupňů.
2: S Rock Zonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio

0: Možná vás za chviličku trošičku ochladím, víc než je zdrávo. V každém případě sobota 27. června, máme prázdniny, odjíždíme na chalupy, na chaty, odjíždíme na výlety, taky na dovolený, samozřejmě někam na jich.
1: Rádio Rockzone, doprava z Global Assistance.
0: A tak je jasný, že se tvoří i problémy. Tak v Praze k Barrandovu z centra před sjezdem na okruh dvě osobní auta. Praha Karlovy Vary, odbočka na Žlutice Bacha, je tam poruchaná dodávka. No a průtah Libercem do Hrádku nad Nisou před libereckým tunelem, je tam poruchaný karavan, takže Bacha. No a trošku to vázne na D1, 24. kilometr na Brno. Je to před tím omezením, samozřejmě je tam poruchaný auto, takže do kolony vjedete před sjezdem na Mirošovice. Vidíte opatrně, teď ta pozvánka.
1: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
0: Je to tedy pro děti, ale může tam samozřejmě být i spousta dospěláků. Mám tady totiž sobotní a nedělní prohlídky v Bubenči, tedy v Praze. Je to pro děti ve věku 3 až 8 let. No a bude to ve staré vodárně. Možná už jste o tom slyšeli, samozřejmě, takže tady děti budou vidět, ale i dospěláci samozřejmě, jak funguje kanalizace, co se děje s odpadní vodou a tak dále a tak dále. Navštívíte podzemní, ale i nadzemní prostory týhletý industriální památky, čeká vás. Podzemní sály, chodby, stoky a nádrže, původní parní stroje a plavba na lodičce a průvodce vám zodpoví veškeré otázky. Na tuhle tu akci musíte mít jaksi nějakým způsobem online vstupenku. Kapacita je omezena na 30 osob na jednu prohlídku. No a pokud by vás to zajímalo, jukněte se na web staráčistírna.cz.
1: Radio Rock Zone. Playboy. Jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe. Legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První. Výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy. To jsou krásné ženy a chytré články.
2: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydu večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak celá mapa Česka je v červených barvách, to znamená, že je opravdu veliké horko, ty teploty by dnes mohly atakovat i 40 stupňů, tak je tady otázka, co jíst a co nejíst. Tak se teďka zase pro změnu podíváme, co nejíst. V horku se doporučuje vynechat těžká, mastná a vysoce kořeněná jídla, která zbytečně zahřívají organismus a přetěžují trávení. Takže tady je nutný taky vyhnout se alkoholu a nadměrnému množství kávy, protože ty způsobují dehydrataci. A pozor taky na potraviny náchylné ke kažení, jako třeba majonéza, měkké salámy, kde hrozí samozřejmě střevní potíže. Takže si dejte klidně třeba nějakou lehkou rybu, pijte vodu nebo mléko, limonádu z citrusů, no a samo sebou voda o pokojové teplotě nebo vlažný bylinkový čaj, to bude to, čím se možná zahřejete úplně nejlíp. Nebo, já vím, je to pár dní na hlavu, ale když se podíváte do všech takových těch letních středisek přímořských, tak tam popíjejí za horkého dne i horký čaj. A fakt to pomáhá.
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90, Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rock Zone. Najdeš tam koncerty,

0: A kde to dneska bude hlava na hlavě, tak to bude v Plzni, letní areál Spalené Poříčí, kde se koná Bezin Firefest. Taky v Hradci Králové ve 12 tam otevírají brány a v parku 360 Bloodfest. A letiště Čápův dvůr, další z festivalu, Mighty Sound v Táboře. No a letiště Letňany, aby jsme nebyli tady jen u těch klubů, One Republic. Samozřejmě festivaly jsou i v klubech, takže se když tak podívejte na webovky, ať víte, kam možná zajít, tedy jestli se někomu v tomhletom vedru chce, ale tak zase na druhou stranu, když jste utratili ty prachy na ty velký festivaly, tak to samo asi chtít bude. Ale jak říkám, bacha, bude to dneska opravdu jako riskantní, co se týče sluníčka. No, já si myslím, že můžeme jít na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Začaly prázdniny a policie vyrazila na silnice. Irán napadl americkou základnu a Koubek odstupovat po nezdařeném šampionátu nehodlá. Dneškem oficiálně začínají školákům prázdniny, letní prázdniny. Školní rok letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Opatření podle něj vychází z organizačních a provozních potřeb škol a zároveň zohledňuje reálné chování značné části rodin, zejména v souvislosti se zajišťováním letních volnočasových aktivit pro děti. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Na konec školního roku a začátek prázdnin se pravidelně připravuje i policie kvůli odjezdu rodin na dovolené. Už včera posílila dohled na českých silnicích, zvýšené kontroly budou i dnes. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a turisticky významné lokality. Policie tedy vyrazila na silnice a na začátku letních prázdnin posiluje kontroly po celé republice, hlavně na dálnicích a trasách do turistických oblastí. Akce začala včera, pokračuje dnes a zopakuje se také o týden později během prodlouženého víkendu. Policie upozorňuje, že letos zatím přibylo obětí nehod asi o 5% a mezi nejohroženější patří motorkáři a cyklisté. Že je období prázdnin kritické, dokládají i čísla. Loni v jejich průběhu policie evidovala bezmála 15 000 dopravních nehod, při kterých zemřelo 88 lidí. ŘSD s počátkem prázdnin oznámilo, že omezí některé práce během nejvytíženějších víkendů a posílí dálniční asistenci pro řidiče uvázlé v kolonách. Irán hlásí nové útoky, napadl vojenské základny Spojených států v regionu s tím, že jde o reakci na nové americké údery na cíle v Iránu. Spojené státy událost komentovaly tím, že šlo o reakci na čtvrteční iránský útok na obchodní loď v Hormuzském průlivu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Trenér fotbalové reprezentace může být v klidu. Šéf fotbalové asociace David Trunda uvedl, že možný konec Miroslava Koubka u nároďáku není téma. Vyjádřil se tak v české televizi po vyřazení reprezentace ze šampionátu s tím, že 74-letý kouč bude pokračovat dle smlouvy, která platí ještě 2 roky. Dodal, že Koubek společně s generálním manažerem a reprezentací Pavlem Nedvědem mají vypracovat hlubokou analýzu, která rozebere reprezentační cyklus od příchodu Koubka. Ten řekl, že se naši fotbalisté na šampionátu nedotkli svého maxima. Konec už po skupině označil i jako osobní neúspěch. Paparouč se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacobem Sherrixem tam zahraje ještě tento rok. A sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého turné Rise of the Roach. Jako předkapely vystoupí Red Merks, taky Sleep Theory. A vstupenky se začaly prodávat včera v 10 dopoledne. Jejich cena se pohybuje od 1200 do 2000 korun. Počasí, no tak čeká nás horko a můžou teploty stoupat až na 40 stupňů, takže opravdu, pokud někam razíte ven, tak opatrně. A opatrně i na těch cestách. D1, 24. kilometr, je to v omezení, je tam poruchaný auto. Zatím zhruba 3-kilometrová kolona. Na Přerovsku, na Lešovice, tady bacha, 2 osobní auta. A Českokrumlovsko před Květoňovem směrem z Kaplice. Záchranáři jsou tady u nehody cyklisty.
1: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.
0: Takže pohoda, ne? Co? Dáme kabáty, dáme pretrekles, přidáme Muse a spoustu dalšího.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou,

0: Pražský okruh, kde jedničce 19. kilometr, dvě osobní auta, před Benešovem ve směru na Tábor, 4-kilometrová kolona, no a D1 ve směru na Brno, to vázne od 18. kilometru. Takže pozor na cestách. 11.17 a jdeme na počasí.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Jak už tady mluvíme celý den a vůbec vy to možná čtete na internetech a všude možně dodržovat pitný režim, spíš být ve stínu a podobně, ty teploty dneska skutečně do nějakých 40 stupňů, takže počítejte s tím, že ten organismus, zejména u dětí, se může značně přehřát, ale oni i dospěláci. No a pokud jste nějakým způsobem nějak jako náchylní na to vedro, tak radši zůstaňte doma, nikam nechoďte, protože mám tady taky nějakou pozvánku na akce. Podíváme se na nějaký menší festivaly. Zatím k tomu dáme tedy informaci takovou, že přijdou Pretty Reckless. Teď máme 11 hodin 18 minut a aktuálně je venku kolem 31 stupňů.
2: Škvoře naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
1: Hit sezóny na rádiu

0: Rádio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Já začala taky doba těch letních kin, ty začátky zatím 21.30, 21.45, takže se když tak podívejte ve svém okolí. Mám tady pár pozvánek, letní kino Rapštejn, tady se bude promítat film Michael, Scary Movie, letní kino Širák, Na Bohaňce, na skále, tady Nečekané léto se bude promítat, letní kino Bohumín, Tahle party je dead, letní kino Karvina, Toy Story, Příběh hraček. No a pak tady mám třeba ještě pozvánku do letního kina Mostkovice, říkají mu Lars, nebo taky Cukrkandl v Lanškrouně. Takže můžete vyrazit třeba do letního kina. Hudební nabídku máte na webu, takže se podívejte na rockzone.cz. No a máme venku 33 stupňů.
2: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak Stephen Wolf za námi.
1: Počasí.
0: Ale před námi informace o počasí. Ano, ty teploty můžou dosahovat 40 stupňů. A tohle to všechno potrvá až do neděle 28.6. Tak máme video před sebou teďka, kdy Francouz si osmažil slaninu s vejci na rozpáleném parapetu. Ano, pravděpodobně by se tomu tak dalo dělat, ale vy samozřejmě, pokud někam cestujete, tak bacha na doplňování tekutin. Teploty jsem říkal, bude to jasné až polojasné. A teploty samozřejmě budou atakovat těch 40 stupňů. Vy byste si měli taky tak trošičku možná pročíst, kdyby se náhodou z vašich blízkých ocitl ve stavu, kdyby měl úžeh nebo úpal od spálení od sluníčka, jak mu pomoci. A varování samozřejmě pro všechny, kdo někam jedou teďka autem, nenechávejte děti ani zvířata v zaparkovaných autech a věnujte zvýšenou pozornost hlavně malým dětem, starším a nemocným lidem. Musíme to vydržet.
2: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rockzone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rockzone, muzika na tělo, kdekoliv chceš.
0: A my si dáme Rammstein a tak ještě Simple Plan 11.49 za chvilku poledne.

0: Mamot, Wolfgang van Halen, tak další věc za námi a jdeme do další hodiny, máme poledne, nevím, co objeváte, v každém případě obdivuju toho, kdo stál u plotny. No, máme tady poledne, dobrou chuť vám, pokud tady obědváte skutečně, Ladislav slaví svátek a teď se právě otevírají brány Bloodfestu v Hradci Králové v parku 360. Připomínám, že pokud jedete právě sem nebo jdete sem, můžete si sebou vzít, pozor, neotevřenou plastovou láhev s vodou o objemu 1,5 litru. Vodou, žádné sladké nápoje, jenom voda se tam pouští. V areálu jinak najdete několik bezplatných waterpointů, je tady dostatek pitné vody k zakoupení, no a festivalový areál nabízí taky spoustu stinných míst, je tam toho celá spousta. Když tak se podívejte, jestli nemáte žádné instrukce, podívejte se na stránky bloodfest.com, kde v tom oddíle info najdete veškeré věci, co si můžete vzít do areálu pro větší ochranu proti tomu slunci. Povolený jsou dokonce i skladací deštníky, slunečníky a termosky. Tak pojďme, dáme si všechno podstatné, co se děje, protože jinak samozřejmě nástěn muziky máte na webu rockzone.cz, takže jdeme na to.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Alkohol mezi dětmi přibývá, ukrajinská vojska zaútočila na Volgograd a Kapverdy oslnili fotbalový svět. Mezi dětmi roste zájem o alkohol. Za poslední čtvrt rok se ho napilo téměř každé páté dítě mladší 15 let. U nezletilých do 18, dokonce každý třetí. Ukázal to čerstvý průzkum České asociace Streetwork mezi nízkoprahovými zařízeními pro děti a mládež. Nejčastěji jde o popíjení v partě venku či pobytech. U mladistvých vede tvrdý alkohol, následovaný ochucenými drinky. Mezi hlavními důvody pití alkoholu je snaha nevyčleňovat se z kolektivu vrstevníků. Chybějící atraktivní trávení volného času, nefunkční rodinné prostředí a další potíže spojené s mezilidskými vztahy nebo situacemi ve škole. Vedra dopadají i na vojáky Hradní stráže, ti se při teplotách na 30 stupňů stahují z čestných pevných stanovišť před Pražským hradem. I v tomto případě ale v branách hradu zůstávají vojáci v polních letních stejnokrojích s výzbrojí a střežení z jídla hlavy státu tak nijak není přerušené. Podle informačního důstojníka Hradní stráže Havla mají vojáci neustále k dispozici dostatek tekutin. Už v rámci nástupu do strážní služby jsou poučeni o riziku dehydratace a přehřátí ve vysokých teplotách. Ukrajina zaútočila na průmyslová zařízení v ruském městě Volgograd. Údery si vyžádali nejméně 10 zraněných. Úder potvrdil ukrajinský prezident Zelenský. Zásah podle něj způsobil požár v areálu tamní zbrojovky. Ukrajinská státní energetická společnost Naftogaz dnes podle agentury Reuters oznámila, že Rusko vyslalo balistické rakety a drony na její zařízení v Poltavské a Charkovské oblasti, kde způsobily škody.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Kapverdy, kde žije okolo 530 tisíc obyvatel, se v základní skupině v konkurenci Španělska, Uruguaje a Saudské Arábie protlačili třemi remízami na druhé postupové místo. V prvním kole pavouka se postaví Argentině a jsou nejmenší zemí, která kdy do play-off světového šampionátu proklouzla. Kapverdy vyzvou jihoamerickou velmoc s fenomenálním Messim v prvním kole play-off v noci z pátka na sobotu. Výkop je přesně o půlnoci středoevropského času.

0: Rockeři pořád ještě umějí vydělat. Hudební magazín Polestar zveřejnil nejvýdělečnější turné první poloviny roku 2026 a do první desítky převážně popových umělců se vešli tři rockeři. Na čtvrtém místě skončili australští AC/DC, kteří si díky šňůře přišli na víc než 120 milionů dolarů. Kapela prodala 907 tisíc vstupenek na 15 koncertů při průměrné ceně 132 dolarů za lístek. Za nimi skončili a do top 10 se vešel dokonce i Bruce Springsteen. Jasno, až skoro jasné odpoledne bude, během dne se může někde objevit kupovitá oblačnost, ale teploty pozor, od 30 do 39 stupňů. Ani v noci se moc neochladíme, protože sice teploty klesat budou, ale ne tak, jak bychom si přáli. V údolích to může být až na 16 stupních, jinde ovšem pouze nějakých 23. V rychlosti dopravu tady mám. Pozor si dejte na D1 194. kilometr na Vyškov. Boural osobní auto s nákladním. Na 25. kilometru dálnice D1 z Prahy na Brno. Tam se zdržíte trošku v koloně. A ještě tady mám Prahu a Radimovu ulici, kde se srazila dvě osobní auta.
1: Radio Rock Zone. Muzika na tělo.
0: Tak horký, že slíže. 12.04.

0: sešlost, krize identity a precedens, to jsou první tři místa té poslední předprázdninový český desítky. No, dneska budete mít reprízu v 21 hodin, no a s dalším žebříčkem už až v září.
1: Pořád jako nový. Ty nejlepší klasický rockový kousky na rádiu Rock Zone.
0: Tak jsem o něm teďka mluvil, Springsteen taky dobře vydělal, takže si ho dáme teďka. Born in the USA.

0: Mám tady nějaký dopravní problémy, takže se na ně teďka vrhneme.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: D1, 22. kilometr, bacha, je to u toho zúžení, bourala tam dvě osobní auta, takže dlouhá kolona na Pardubicku v Přelouči, Pardubická, havaroval tady motorkář, bacha na to. Pražský okruh, 19. kilometr, kde jednice u Ořechu, došlo k nehodě v levém pruhu, kolona přes 4 kilometry a postojíte si také na D5 před Prahou od 5. kilometru. A ještě Opava u dráhy, dvě osobní auta.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: A samozřejmě jestli jedete někam autem, tak mějte vodu samozřejmě i v autě, protože to se vždycky hodí, nejen na žízeň. Tak pojďme na počasí. 35 až 39 teploty výjimečně můžou vystoupat na 40 stupňů, takže rozptylové podmínky vidím, že by měly být dobré až velmi dobré, nicméně v noci no moc se neochladí. V údolí to může být 16, jinde 23 až 18.
1: Radio Rock Zone.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: S Rock Zonem na DABu i na sněžník se vyhrabu.
4: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
1: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.
0: No a po dlouhé době se ozval Europe s novou deskou, takže my si dáme ten první single One on One.

Tak už jsou tady dokonce takový ty smutné zprávy. Řidič zapomněl batole v autě ve Francii a to bohužel zemřelo, šel do práce. No, 12 hodin 38 minut, tak ať nedopadneme takhle jako vy. Mám tady totiž varování, že meteorologové prodloužili platnost výstrahy před velmi vysokými a extrémně vysokými teplotami i na začátku příštího týdne. V nížinách východní poloviny České republiky bude přes 37, taky v pondělí, kdy začne počasí u nás od západu ovlivňovat tedy ta slíbená zvlněná studená fronta. No, kam vyrazíme? Pozvu vás na jeden zajímavý festík.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Pátý ročník rockového festivalu Hromfest v Hromnicích u Plzně zahajuje letošní hudební sezónu v sobotu, tedy dneska 27. června se v areálu Kolny představí hudební nálož v podání kapel Deep Purple Revival, Pumpkins a taky House, nebo hlavní hvězdou festivalu jsou Jakers. Hudební program v Hromnicích začíná přesně v 17 hodin.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela bel, CZ.
3: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psy, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tak od rána tady máte varování před vysokými teplotami, tak se na to podíváme znova.
1: Počasí.
0: Jasno nebo skoro jasno, samozřejmě možnost kupovité oblačnosti, ale z toho nic nebude. 35 až 39 stupňů na severovýchodě, dokonce 36 na horách, a to je co říct, teda jako 30 stupňů. Jinak v noci moc se neochladíme. Teploty můžou klesnout až na 16 stupňů, ale to bude v údolích, takže bacha na to. A neděle, tak ta bude opravdu krutá. Jasná nebo skoro jasná. Tam by se měly vyskytnout nějaký přehánky nebo bouřky, takže to sledujte. A teploty do 40 stupňů. Teploty budou výjimečně kolem 41, zejména v dolním Polabí a po Ohří.
2: Radio Rock Zone.
3: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
3: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone.

0: jsme byli poctěni, že Youngblood u nás udělá Bloodfest, no a ten už vlastně v podstatě odstartoval, protože před hodinou se nám otevřely brány a teď už na pódiu, na main stage Pam Rabbit, která zahajuje tenhle ten festival. Jinak samozřejmě spousta dalších kapel. Informace, které se budou hodit vám všem, tak jsou na webu bloodfest.com, kde třeba v praktických informacích získáte informace, jak zvládnout horko, jak se na festival dostat, jaká je kivadlová doprava a všechno podobně. Takže když tak tam vlítněte bloodfest.com. No a my se taky podíváme jinam. Jsou dneska třeba letní kina, Smetanovy sady, ne, tak dáme si Žatec, Supergirl, v Lanškrouně Cukrkandl, takže to akorát tak na začátek z muziky. Máte všechno na webu rockzone.cz, takže nebudem zdržovat, jdeme na všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Do Česka míří Subtropické noci. Muchomurka tigrovaná zabíla na Jindřichohradecku a Muchová má titul. Venku je zase tropické vedro, platí to i pro jihočeské Litvínovice u Českých Budějovic. To je místo, kde meteorologové naměřili historicky největší mráz u nás. Ano, bylo to 11. února 1929 a to bylo minus 42,2 stupně Celsia. Starosta Litvínovic Martin Král dnes říká, že něco takového si vůbec neumí představit.
2: Ani si nedovedu představit, jak to tenkrát muselo všechno být, když jsem slyšel, co ty lidi vlastně, kteří neměli pořádně ani okna, topení a takové ty věci, opravdu tenkrát trpěli.
0: Současnou vlnu veder v Česku provází mimořádně teplé noci. Tropická noc byla na dnešek zaznamenána na 5 stanic v Česku. Nejtepleji bylo v Praze, kde teplota neklesla pod 23,7 stupně. A bude hůř. Na některých místech se podle meteorologů může v oblasti Moravy v noci na neděli objevit i takzvaná supertropická noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Dosud nejvýznamnější zaznamenaná hodnota při tropické noci padla v srpnu 2015 na stanice Bystřice pod Hostýnem, kde teplota neklesla pod 26,5 stupně. Žena z Jindřichohradecka se otrávila muchomurkou tigrovanou. Pruce jedovaté houby sama nazbírala a připravila si z nich jídlo. Asi po hodině se u ní objevily vážné obtíže. Záchranáři v kritickém stavu odvezli do nemocnice. Její stav už je stabilizovaný, stál ale zůstává na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Muchomurka tigrovaná patří mezi pruce jedovaté houby, je podobná jedlé muchomurce šedivce, často se také splete s jedlou muchomurkou růžovkou. Odborníci doporučují lidem sbírat jen houby, které znají. Při podezření na otravu je důležité zavolat na záchranku nebo se obrátit na toxikologické informační středisko. Do Venezuely míří i naši záchranáři, 70 českých profiků a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR. Budou pomáhat s vyprošťováním lidí ze sutin. Venezuelu ve středu zasáhla 2 silná zemětřesení a podle zatím posledních údajů připravila o život téměř 1000 lidí. Podle velitele našeho záchranářského oddílu Petra Vodičky je ale spousta lidí stále naživu.
3: Ty objekty skutečně vypadají tak, že by z nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají velmi poškozeně, ale musíme vyvinout maximální úsilí pro to, aby jsme pomohli těm, kterým pomoct lze.
0: A doplním, že během zemětřesení západně od Caracasu se ve středu zřítily desítky budov. Čeští záchranáři by se do práce měli pustit i hned po příletu.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Karolína Muchová před Wimbledonem oplývá opravdu skvělou formou. Česká tenistka dokráčela na turnaj v německém Bad Homburgu až do finále, v němž se utkala s bývalou světovou jedničkou Naomi Osakaovou. Rodačka z Olomouce v úvodním setu jasně dominovala a zvítězila 6-1. Ve druhé setě získala první gem, poté však její soupeřka kvůli zdravotním potížím zápas vzdala. Muchová tak mohla slavit třetí titul na okruhu WTA v kariéře. Gorilla vás mají možná nový dokument. Ten má zachytit detaily koncertu na stadionu Tottenham Hotspur a pozvat diváky i do zákulisí. Cílem kapely v čele s Damonem Albarnem a tvůrců tohoto snímku je ukázat lidem to, jak složité je naplánovat a uvést v realitu tak obrovskou show. Koncert navázal na sérii britských arenových vystoupení, která Gorillaz odehrála celkem, tedy začátkem letošního roku. Nemohu připomenout, že svou energii a sílu ukázala taky u nás, a to v rámci festivalu Rock for People. Byli jste? No a budete někde venku? Bude jasno, až skoro jasno. A může se objevit kupivitá oblačnost, která nic nebude znamenat, protože teploty zůstanou na 30 až 39 stupních. A aktuálně tedy alespoň tady u nás na Smíchově teplota 34 stupně. Ještě se podíváme na něco málo z dopravy, protože furt se něco děje, takže tady mám aktuálně Opava u dráhy, dvě osobní auta, Pardubicko, pozor, Přelouč, Pardubická ulice, havaroval motorkář a Pražský okruh 19. km, kde je jednice u Hořechu, nehoda v levém jízdním pruhu. Samozřejmě ve směru do Brna po D11 a po D1, tam máme na 15. km poruchané osobní auto, ale stejně to tam popojíždí.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.
0: No, tak Sum 41, 13 hodin 5 minut, co víc si přát, než už aby se nám ochladilo. Vladislav slaví svátek, nezapomeňte.

0: podíváme taky na silnice, když se domnívám, že asi asfalt teče naprosto všude, ale taky nám přibývají dopravní nehody, no.
1: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
0: Tak pozor, v Příbrami Edvarda Beneše, dvě osobní auta v Plzni Borská na křižovatce u trati. Dvě osobní auta, doprava tady zpomaluje. Komplikovaný provoz je na D11 na 48. kilometru ve směru do Hradce Králové. Tam je nepojízdné vozidlo. D11, tedy tam se to začíná štosovat. No a pojďme na Pardubicko, v Přelouči havaroval motorkář v Pardubické ulici. A ještě se podíváme na Pražský okruh, 19. kilometr, je to u Ořechu směrem k D1 v levém pruhu, došlo k nehodě, kolona má skoro 5 kilometrů.
1: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Rádio Rock Zone. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Lupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
4: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
3: Třeba pravidelnej odposlech Toma Fredeho.
4: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
3: Tak dej odběr našemu kanálu.
1: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

l'osement, la France. Merci beaucoup. Merci.

0: Tak první headliner toho příštího roku, tedy Rock for People pro příští rok, tak to jsou Blink-182, za chvilku Eddie Vedder.
1: Rádio Rock Zone, počasí.
0: Tak teploty asi nemusím nějak opatrovat, tedy nějakým způsobem opakovat, protože 39, sluníčko, horko prostě. Mám tady informaci, že návštěvníci velkých koncertů pod širým nebem, hudebních festivalů a dalších kulturních akcí by měli myslet taky na svý zdraví a pohodlní, takže organizátoři vyzývají, aby pravidelně doplňovali lidi tekutiny, doporučují lehké oblečení a vhodné do horkého počasí a pokrývky hlavy. Jinak ve všech městech samozřejmě se začaly zvlhčovat ulice a mám tady jednu takovou zajímavou informaci. Tropy prý svědčí světluškám, protože nad Remínskem poblíž České Lípy se v sobotu, tedy v noci na sobotu, vznášely desítky fosforeskujících světlušek. No, tak vy už to samozřejmě dejte, jak chcete, protože já tady pro vás mám teďka další muziku. A to jsou Samo sebou, Eddie Vedder nebo Green Day.
1: A když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydu večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: No až do 10 do večera tady s váma bude Aňu, která pro vás jednak projede odpoledne a jednak tady bude mít reprízu pro vás poslední předprázdninový český desítky. Jinak jak to dopadlo, máte na webu, tak se podívejte. My se ještě podíváme na nějakou akcičku, která se kde děje.
1: Tam dnes naživo.
0: Abych nebyl jenom u muziky, protože muziku máte na webu, tak se tam podívejte. A máte rádi benzín a vůni benzínu, tak se přijďte, jestli máte blízko na jednu prča akci u Richtářova u Vyškova. Protože tady se pojedou, nebo vlastně oni už se jedou od 12. Akce trvá od 12 do 18 a jsou to závody mopedů a fichtlů na uzavřené asfaltové komunikaci v obci Richtářov u Vyškova. Takže jednak jste se mohli hlásit a jednak, kdo by se chtěl jít kouknout, tak můžete. Moped Rally Richtářov 26. 13.52 ode mě všechno. Pěkný den.
2: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
3: Rádio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celý republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Krásné sobotní odpoledne vám všem, kdo posloucháte Radio Rock Zone. Od mikrofonu už se s vámi vítá Anna Knauerová alias Aňu. Dneska máme sobotu 27. června, svátek má Ladislav, tak přejeme Ladislavům a Ladislavám všechno nejlepší. Dneska se taky připomínáme Den památky obětí komunistického režimu a nebo taky Světový den rybářství, prosím pěkně. Kdybyste chtěli nějaký ty tipy na to, kam dneska vyrazit, tak na letišti v Letňanech dneska zahraje One Republic, nebo případně můžete zajít do Archy, kde dneska zahraje Jáša 96 nebo Jáša 96. Víc toho najdete na našem webu rockzone.cz v sekci Club Life, tak se na to mrkněte. No a my už to nebudeme zdržovat, dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Dovolenou v zahraničí plánuje 40% Čechů, centrální banky navyšují zlaté rezervy a 6 českých tenistů vystoupí v pondělí do Wimbledonu. Letní kina na východě Moravy rozjíždějí sezónu, ani tam se ale o víkendu návštěvníci neochladí, pozdní večerní teploty budou atakovat 30.
2: Zlín, Napajedla, Otrokovice, Slavičín, malý místopis promítání pod širým nebem. Jestliže k letním kinům patří vedle filmových zážitků romantika i polibky, pak také rozhodně deky. Jenže teď až do pondělí jenom pod zadečky, kvůli chladu ani náhodou, klidně bez nich, takové horko kolem 30 bude. A až se ochladí, přijde vhod v Hulíně pěkná nabídka zmíněných dek na přikrytí ramen, a to zcela zdarma. Jan Čada, Zlínský kraj.
0: Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, tady stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5 procentních bodů méně než před rokem. Podíl lidí bez dovolené stoupl z 23 na 28%. Vyplývá to z průzkumu společnosti NMS. Vrchol dovolenkové sezóny zůstává beze změny. V červenci a srpnu letos vyrazí na svou hlavní dovolenou 68% Čechů. Až 50% dovolenkářů má vše zařízené alespoň měsíc dopředu. Přibližně pětina naopak spoléhá na last minute nabídky nebo organizaci na poslední chvíli. U zahraničních cest lidé plánují zpravidla pečlivěji než u dovolených v Česku. Centrální banky po celém světě masivně navyšují své zlaté rezervy. Podle nové analýzy roste zájem o drahý kov kvůli geopolitickému napětí, obavám ze sankcí i nejistotě kolem budoucnosti dolaru. Jen za poslední 4 roky banky nakupovaly v průměru kolem 1000 tun zlata ročně, což představuje zhruba dvojnásobek oproti předchozí dekádě. Ekonomové upozorňují, že tento trend odráží rostoucí nervozitu ve světové ekonomice a příliš optimistické vyhlídky nenabízí.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siňaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. Jedna z největších hudebních událostí letošního roku ve 12 hodin vypukla v Královéhradeckém parku 360. Největší hvězdy Primal Scream a samotný Youngblood vystoupí samozřejmě večer, a to v prvním případě krátce před 9 a v druhém 10 hodin. Mezi centrem Hradce Králové a parkem 360 jezdí speciální kivadlová doprava a zároveň je na místě připravený i dostatek parkovacích míst. Za auto se na parkplacu nejblíž areálu platí 350 korun za den a není dovolené ve voze následně přespávat. A ještě jedna poznámka, platby na Bloodfestu jsou zásadně cashless a za všechno tedy zaplatíte kartou, hodinkami i mobilem. Dneska je jasno, až skoro jasno, během dne se může někde objevit kupovitá oblačnost, ale teploty je od 30 do 39 stupňů. Ani v noci se moc neochladíme, protože sice teploty klesat budou, ale ne tak, jak bychom si přáli. V údolích to může být na 16 stupňů, jinde na 23 stupňů. Tak to bychom měli za sebou. Náš první rychlej společný přehled zpráv je ten tam, no a my se pomalu přesuneme k muzice. Taky připomenu, že pokud byste chtěli, tak nám tady začíná pořad, kde si můžete objednat svůj song, hraju vám totiž na přání, takže kdybyste chtěli, tak mi napište na song@rockzone.cz nebo mi můžete zavolat na 255 700 707 a já vám až do 6 do večera budu hrát nějaký ty songy na přání. Ještě než se na to ale vrhneme, dáme si třeba Guns N' Roses, dáme si Bon Joviho, dáme si Offspring, anebo starý dobrý Red Hoty a jejich Desecration Smile. Tak jdeme na to, krásný odpoledne.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Zone počasí.
1: 14.21, to je aktuální čas, právě nám dohráli Guns N' Roses a my se mrkneme na počasí, který teda podle mě úplně znát ani nechcete, jakoby. Musím říct, že dneska v noci by mělo být převážně jasno a nejnižší, pozor, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů. V údolích se jenom tak ojediněle může objevit i 16, takže se ochladí intenzivně a v 1000 metrech na horách kolem 20. No, je to teda docela zajímavý, takže bude velmi teplá noc, i noc bude prostě naprosto šílená. No a kdyby vás zajímalo počasí na zítra, tak to bude, nechtějte to vědět vlastně, fakt, buďte, radši si to nechte jako překvapení. Ne, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 32. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Každopádně tohle šílenství, který zažíváme právě teď, se zítra ještě vyeskaluje úplně na nesmysl, tak se zkuste chladit, hodně pít a prostě je tady léto, no. No a když už léto, tak s rádiem Rockzone a my si dáme další songy, dáme si třeba R.E.M. Plexus nebo třeba taky Marmozec a jejich hit Sezóny Cutback, tak jdeme na to.
0: Rádio Rockzone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz. Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone. Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu. Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku. Dej follow a buď v první linii rockový scény.
2: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Ariem nám právě dohráli Living New York a jejich živák a my se mrkneme na to, jaký živáky můžete dneska zažít tak různě po Česku. Těch akcí je opravdu hodně, počasí přeje, možná až moc, takže na sebe dávejte pozor, jestli vyrazíte někam na nějakou kulturu. A určitě zásadní velká akce dneska v Hradci Králové v parku 360 bude Bloodfest, kde dneska Youngblood pořádá svoji velkolepou party. Kdybyste chtěli zajet někam jinam, tak můj nejoblíbenější festival, kde letos po docela dlouhý době nejsem, Mighty Sounds v Čápově dvoře u Tábora. Tak samozřejmě pozdravuju všechny svoje kamarády, který tam teďka jsou. Trošku mě mrzí, že tam nejsem s nima, ale člověk prostě nemůže být všude. Kdybyste chtěli, tak v Plzni dneska začal taky Basin Fire Fest v letním areálu s páleným Poříčí. A nebo můžete vyrazit taky na letiště Letňany, kde dneska zahrajou One Republic. Těch akcí je opravdu hodně, no a kdybyste chtěli, tak v Praze ještě taky probíhá Mystic Skate Cup, takže strašně moc akcí, kde bych chtěla být, potřebovala bych se tak jako rozpatnáctit dneska, ale bohužel jsem tady s váma v rádiu, což je taky moc fajn a my si tady dáme společně léto s Rockzonem a dáme si třeba taky Bachman Turner Overdrive nebo taky Paramore a dáme si třeba taky Pretty Reckless, který nedávno byli taky na Rokáči a dáme si jejich song For I Am Death.
2: A když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rockzone.

0: Zone počasí.
1: 14.47, to je aktuální čas a venku v tuhle chvíli 630 stupňů, minimálně u nás v Praze tomu tak je. Dneska v noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v tisíci metrech na horách kolem 20. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky a maxima zítřejší 35 až 40 stupňů, prosím pěkně. Je to naprosto šílený, tak hlavně dodržujte pitný režim, ať někde neskolabujete. V tomhle počasí je těžký se i hejbat, natož nějakým způsobem existovat, tak snad to zvládnete. Každopádně nás za chviličku čeká další rychlej přehled zpráv, ale předtím si dáme jeden song na přání, protože mi volal David, že bych chtěl nechat zahrát Linkin Park a jejich Crawlin, tak jdeme samozřejmě na to. Tak si to moc užij, Davide.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Škvořina živo na rádiu Rockzone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.

Přátelé, kamarádi, přiblížila se nám třetí hodina odpolední a vy stále posloucháte Radio Rock Zone. U mikrofonu je s vámi Anna Knauerová alias Aňu. Dneska máme sobotu 27. června, svátek slaví Ladislav nebo taky Ladislava.

0: A dneska si taky připomínáme Den památky obětí komunistického režimu a nebo taky Světový den rybářství. Kdybyste chtěli nějaký ten tip na akci, kam můžete dneska zajít, tak v nostalgický myši na Kokořínsku dneska zahrajou Krausberry, nebo třeba taky v Hořicích v amfiteátru probíhá hořické kulturní léto, tak mrkněte třeba na jejich stránky a nebo taky na běhněte na naše stránky do sekce Club Life, kde to všechno najdete, nebo případně taky najdete další tipy na sociálních sítích. No a nás čeká další rychlej přehled zpráv, takže to nebudem zdržovat a jdem na to. Dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: V pražském Suchdole hoří truhlárna, ruzyňské letiště přechází na samoobsluhu a Putin zvažuje mobilizaci. Hasiči v Praze mají plné ruce práce, likvidují požár truhlárny a dvou skladů v Kamícké ulici. Vyhlásili třetí stupeň ze čtyř. Policie kvůli požáru evakuovala obyvatele přilehlého domu a lidi v přilehlé oblasti vyzývá, aby nevětrali a nevycházeli ven. Hasiči oheň stále nemají pod kontrolou. Na místě spolupracují podle mluvčího Řezáče s dronovou službou, která sleduje požářiště pomocí termokamery. Udělej si sám. Tímhle heslem se pomalu, ale jistě začíná řídit pražské ruzyňské letiště. Na odbavení u přepážky už se totiž nemůžeme spoléhat. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle Asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si musíme zvykat. U samoobsluhy můžeme skončit i tehdy, pokud letíme s cestovkou. Pamatujte na to. Samoobslužné kiosky pro odbavení na letišti Praha sice fungují už několik let, dosud ale vždy jako volitelná možnost. Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjorstka připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Fotbalisté Plzně začali úvod letní přípravy výhrou. Po obratu porazili druholigový Artis Brno 4-2. Západočeši dvakrát prohrávali, pokaždé ale dokázali srovnat. Skóre utočili v závěrečné 20-minutovce. Dvakrát se trefili Kabongo s kapitánem Vidrou. Paparouč se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacobem Shedixem tam zahraje ještě tento rok, a to sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého turné Rise of the Road. Jako předkapely vystoupí Landmarks a Sleep Theory. Vstupenky se začaly prodávat včera v 10 dopoledne. Jejich cena se pohybuje od 1200 do 2000 korun. Dneska v noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32 stupňů. Tak to bychom měli 3 minuty po 3 hodině a nás čeká zase nějaká ta muzika na tělo v rámci léta s rádiem Rock Zone a dáme si samozřejmě taky nějaký ty songy na přání. Takže mi můžete psát na song@rockzone.cz nebo mi zavolat na 255 700 707 a já vám mile ráda něco pustím. Teď už si dáme třeba Bruce Springsteena, Within Temptation, Liquido a nebo taky U2 a jejich Beautiful Day, tak já jenom doufám, že i vy máte beautiful day. Pojďme na to.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Bruce Springsteen nám právě dohrál jeho song Dancing in the Dark. Máme 6 minut po 3:45 a dneska v noci bude převážně jasno. Nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. Zítra přes den budou totální tropy, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, takže se na to připravte a hlavně tomu i uspůsobte nějaký svůj program, ať to nepřeženete s nějakou větší aktivitou, protože by se vám to mohlo trochu vymknout z ruky. Každopádně my si zahrajeme další songy, dáme si třeba Scorpions, dáme si Marilyna Mansona, anebo si dáme taky novej song od Vypsaný Fixy, který se jmenuje Bylo to jistý, tak si ho pojďme dát tady v rámci našeho hitu sezóny.
0: Radio Rock Zone. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
4: Kufr zbalenej, motor běží. Rádio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Rádio Rock Zone, muzika na tělo, kdekoliv chce.
0: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: 15.37, to je aktuální čas a my se podíváme na to, kam můžete vyrazit. V Brňanech dneska v areálu pivovaru Kneisel, Tři sestry open air, nebo můžete zajít třeba do Chomutova, kde dneska probíhá Rock in Chomutov v letním kině. Můžete vyrazit taky do Hořic, kde v amfiteátru probíhá Hořické kulturní léto, nebo můžete třeba do Tábora, kde probíhá festival Mighty Sounds, v Hradci Králové dneska Bloodfest, v Plzni Bezen Firefest, a nebo můžete třeba zajít do nějakého letního kina. Dneska se hraje spoustu filmů, tak po něčem pokoukněte. Všechno to najdete na našich stránkách v sekci Club Life a nebo taky na sociálních sítích, tak tam mrkněte. No a my už pokračujeme s muzikou. Dáme si Davida Bowieho, dáme si Coldplay nebo taky Danko Jones a Diamonds in the Rough.
0: Radio Rock Zone.
2: Když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: 15.50 to je aktuální čas venku v tuhle chvíli kolem 37, ale už na některých územích padají taky 40, což se u nás nestalo celkem 14 let, ale i o tom se řekneme víc za chvíli ve zprávách. Každopádně zítra to bude dost podobný, maxima 35 až 40 stupňů. Mělo by zůstat jasno až polojasno a sem tam se můžou objevit nějaký ty přehánky nebo bouřky. Každopádně dnešní noční teploty 23 až 18 stupňů, takže se velký ochlazení v noci taky úplně nekoná. No, je to radost, tak snad to všichni ve zdraví přežijem. Dlouhá zima byla, teďka bude asi dlouhý léto, tak uvidíme. Každopádně, jak už jsem zmiňovala, za chvilku další zprávy, ale předtím stíháme třeba Green Day a jejich Working Class Hero, tak jdeme na to.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezů 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Notino Black Friday pokračuje. Nyní se slevou 20% při nákupu nad 500 korun. Dopřejte si parfémy a kosmetiku za skvělé ceny. Více na notino.cz.
5: Notino. Today is yours. Feel good.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: S Rock Zonem na DABu i na Sněžník se vyhrabu.
8: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Rádio Rock Zone. Muzika na tělo.

0: Máme 2 minuty do 16:00, což znamená, že nás čeká další rychlej společný přehled zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Dneska je sobota 27. června, pokud jste to ještě nestihli zaznamenat. Svátek má Ladislav nebo taky Ladislava, tak přeju všem Láďům a Láďám všechno nejlepší. Dneska si připomínáme taky Den památky obětí komunistického režimu a Světový den rybářství. Nevím, jestli tyhle dvě věci nějakým způsobem souvisejí, ale tipuju, že spíš ne. Každopádně, kdybyste chtěli ještě nějaký ten tip, kam dneska vyrazit, tak můžete zajet do Hradce, kde dneska bude Bloodfest, festival Youngblooda, který pořádá víceméně tenhle rok jenom v Čechách, tak pokud se tam chystáte, tak si to moc užijte. Myslím si, že to bude strašně dobrý. Tak dejte vědět klidně, jestli se vám to líbilo, nebo jestli se vám tam líbí. Další akce, kterou přesně propásnu a nechci, tak je můj nejmilovanější festival Mighty Sounds, kam taky strašně ráda jezdím, tak pokud tam zrovna třeba jste, tak vás všechny moc zdravím na Mighty. Ať se vám to hlavně všechno povede, ať se vám tam líbí. No a my už se pojďme přesunout na ty zprávy. Dáme si všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Na Plzeňsku mají online pohotovost. Poprvé za 14 let je 40 stupňů a plavkyně horská končí. V Plzeňském kraji začíná sloužit online zdravotní pohotovost. Dostupná je všem lidem, kteří mají v regionu trvalý pobyt. S lékařem se spojí zdarma a nepřetržitě pomocí chatu, videohovoru nebo klasického telefonátu.
2: Službu už mohou lidé využívat, a to po jednoduché registraci. S atestovaným lékařem se spojí do půl hodiny. Online pohotovost nemá nahradit běžné pohotovosti, ale jako doplňková služba v nich může zmírnit nápor. Doktor po online konzultaci přes web nebo mobilní aplikaci určí další postup. Pacient může obdržet e-recept a zahájit doma léčbu, může mu být také doporučena návštěva odborného pracoviště. Služba je dostupná odkudkoliv, například z dovolené u moře. Klára Fajstová, Plzeňský kraj.
0: V Česku padla první 40, a to poprvé za 14 let. Před 15. hodinou 40 stupňů naměřila stanice v Řeži u Prahy. Současně je to poprvé, kdy taková hodnota padla na některé

0: ze stanic Českého hydrometeorologického ústavu už v červnu. Teploty navíc dál rostou, proto naměřených 40 stupňů nemusí být konečných. V ohrožení je tak i absolutní české maximum z 20. srpna 2012. Ve středočeských Dobřichovicích bylo tehdy 40,4 stupně Celsia. Zítra se odpolední teploty dostanou na 35 až 40 stupňů a není vyloučeno, že v Dolním Polabí a po Ohří dosáhnou hodnot kolem 41 stupňů. A nejsme sami, kdo přepisuje historii. V Dánsku padl absolutní teplotní rekord pro tuto severskou zemi. Z oblasti severně od města Odense na ostrově Fyn hlásí místní meteorologická služba 36,6 stupně.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Úřadující mistryně Evropy v plavání Kristýna Horská ukončila v 28 letech kariéru. V srpnu ještě mohla obhajovat titul na prsařské dvoustovce, ale v pátek při republikovém šampionátu v Praze Podolí se s vrcholovým sportem rozloučila. Naplno se bude věnovat práci výživové poradkyně. Do kina můžete zaskočit na film Michal Pavlíček, rocker verze 7.0. Dokument režiséra Michala Baumbruka, který vás vtáhne do divokého rytmu života jedné z největších legend naší hudební scény. Pokračuje Saša Ptáčková.
2: Snímek zachycuje kytarového mága Michala Pavlíčka, jak po operaci pohybového aparátu a na prahu sedmdesátky znovu dobývá pódia s pražským výběrem.
3: Michal je prototypem všech workoholiků na světě, protože skutečně jim je. Pak mi volá, nemůžu spát, jak se mne u ty prášky na to spadí.
2: Kamera diváky bere přímo do zákulisí velkých festivalů a také do intimního tvůrčího chaosu při skládání scénické hudby a nové sólové desky.
4: Michal vytváří svůj vlastní vesmír a je úžasný v něm být.
0: Dneska v noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer můžou objevit bouřky nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32. Tak samozřejmě tady naše letní rekordy trhají všechny tyhle ty teplotní nesmysly, tak doufejme, že to přežijeme a že nebudeme všichni tak strašně jaloví z toho, což teda minimálně na silnicích je to teda opravdu radost, to vám povím. Přijde mi, že už jsou všichni úplně pomatený. Každopádně my tady u nás pomatený nejsme a my si hrajeme nějaký ty songy na přání, takže kdybyste chtěli, tak mi můžete napsat na song@rockzone.cz nebo zavolat na 255 700 700 a já vám milé ráda něco zahraju. Teď už se ale pojďme vrátit zpátky a dáme si nějakou tu muziku na tělo. A hlavně, když léto, tak s rádiem Rockzone. Takže jsem ráda, že tady se mnou jste i tady v těch pařácích. No a já vám za to zahraju nějaký tady muziky. Dáme si třeba Korny, dáme si Aerosmith, anebo taky Nightwish a jejich Over the Hills and Far Away.
1: Rádio Rockzone. Muzika na tělo.

0: Rádio Rock Zone, doprava z Global Assistance.
1: Pojďme se jenom tak zběžně mrknout na to, jak to vypadá s dopravou, vzhledem k tomu, jaký jsou vedra, tak občas se dějou větší chyby, než by bylo potřeba, což se tak stává. Tak se pojďme podívat na to, kde byste si měli dát největší pozor. V Brně ve sportovní ulici u křižovatky s Cimburkovou bourali dva osobáky, tak si tam dejte pozor. Na traze z Ostravy do Havířova u křižovatky s Vratimovskou bourali dva osobáky, tak tam počítejte se zdržením. Na trase z Třeboně do Halámek před Suchdolem nad Lužnicí bourali taky tři osobáky, tak tam projíždějte opatrně. Dejte si pozor taky na Frýdecko-Místecku v Palkovicích. Na místní cestě tam se srazily dva osobáky, tak tam taky počítejte s omezením. V Karlových Varech v ulici Zámecký vrch narazil osobák do sloupku. Na místě zasahou záchranáři a projíždí se tam jedním pruhem. No a nakonec si dejte pozor na Rychnovsku na výjezdu z Neratova směrem do Vrchních Orlic. Tam boural osobák s motorkou, tak tam se pravděpodobně taky zdržíte. Jezděte opatrně, v tomhle počasí je to víc než náročný, pijte hodně vody a dávejte hlavně na sebe pozor, ať to všichni tady ve zdraví přežijeme. No nic, dáme si další muziku, dáme si Led Zeppelin, dáme si Vanastovky a dáme si taky nový song od Revitalists a jejich Heartstop. Tak pojďme na to.
0: Dobrý rok a doprava, to jde dohromady. Radio Rock Zone. Radio Rock Zone. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňu. Poslouchej Českou desítku s Aňu každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňu na Rádiu Rock Zone.
0: Hit sezóny na Rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, kam dnes naživo.
1: Pojďme se podívat na to, kam můžete dneska vyrazit, ačkoliv teploty kolem 40, tak s tím dneska dost mávají, tak naprosto chápu, když si třeba rozmyslíte nějakou svoji účast na nějaký akci. Na druhou stranu, kdybyste se chtěli někam vydat, tak mám tady pro vás celkem slušný výčet toho, kam můžete dneska vyrazit. V letním areálu ve Spáleném Poříčí, Bezen Firefest, v Hradci Králové, Bloodfest, v Táboře Mighty Sounds, skvělý festival punkovej, na letišti v Letňanech, dneska One Republic, kdybyste chtěli, tak v Chomutově, Rock in Chomutov, v Brňanech, dneska Tři sestry Open Air, na Kokoříně v Nostalgický myši Krausberry, v Hořicích v amfiteátru Hořický kulturní léto, a nebo pokud byste chtěli nějaký pražský kluby, tak v Modrý Opici Soul City Fest, ve Vagónu dneska Santaga, a nebo v Arše zahraje Jáša 96. Je toho opravdu hodně, tak mrkněte na naše stránky, tam to všechno najdete. No a my už si teď dáme YouTube, dáme si Evanescence, a taky, když dneska máme ten Youngblood Fest, který bude určitě naprosto famózní, tak si pojďme trošku navnadit na toho Youngblooda tady společně s jeho songem Zombie.
0: Radio Rock Zone.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, CZ.
3: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Radio Rock Zone, počasí.
1: Tak se mrkneme znova na počasí, kdybyste to náhodou nevěděli, tak je příšerný vedro, toliko k počasí, myslím, že víc k tomu asi není potřeba dodávat. Ale kdyby vás zajímaly nějaký ty konkrétní data, tak už padají rekordní čtyřicítky, které se měly objevit až zítra, ale už teď padaly teplotní rekordy překonaný z roku 2012, takže dneska je to opravdu šílený. V noci se ochladí, to slovo, úplně už jenom to slovo chladí, ale zároveň zasaž tak super věci se nekonají, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů a to v noci. Zítra přes den maxima 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32, takže nás čeká ještě poslední takovejhle šílený tropický den, na který Česko není úplně zvyklý, tak doufám, že to všichni zvládeme, hodně pijte, dávejte na sebe pozor, nepouštějte se do nějakých větších fyzických aktivit, nebo to s váma ještě někde šlehne. Každopádně za chviličku si dáme další rychlej přehled zpráv, předtím ale stíháme třeba Foo Fighters a The Pretender.
0: Radio Rock Zone.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 19,90 Tesco máslo 250 gramů a Tesco kuře celé chlazené balené kilo za 59,90 do 30. června ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
7: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rock Zone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
6: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
7: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na Kus řeči s Frankem.
6: Tak dej odběr našemu kanálu.
0: Radio Rock Zone.
8: Muzika na tělo.

Je přesně 5 hodin a to znamená, že nás čeká další rychlej přehled zpráv. Od mikrofonu vás zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Dneska je sobota 27. června. Svátek slaví Ladislav, taky Ladislava. A my ještě pořád tady máme náš pořad Objednej si svůj song, takže ještě hodinku vám budu moc hrát na přání, ale teď je na čase dát si další zprávy. Ještě předtím připomenu, že kdybyste chtěli na nějaký ten koncert, tak Praha dneska nabízí v Arše třeba Jašu 96, a nebo můžete zajít třeba do Modrý Opice, kde dneska bude festival Soustice, tak můžete zajít třeba

0: právě tam. No a my už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Pátek byl na silnicích černý, Porsche přesouvá výrobu do Lipska a Muchová ovládla turnaj v Bad Homburgu. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školního roku zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak roste na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. 9 lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo. Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu Unika si je přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Podle sociologa Prokopa Vejdy mnozí rodičovství odkládají.
2: Charakter plánování je takový, že od svých už třeba 20 si představujeme, že budeme mít dítě tak za zhruba 3 roky a potom to číslo každých zhruba 4 až 5 let zvedneme o další 3 roky, až nás to zhruba kolem 40 dožene.
0: Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Lidé hlavně řeší otázku, jestli budou dobrými rodiči. Porsche přesouvá výrobu. Výrobu všech variant modelu Cayenne přemístí z Bratislavy do Lipska. Po zaměstnancích v Lipsku ale požaduje snížení mezd. Mzdy na Slovensku jsou totiž výrazně nižší než mzdy německých zaměstnanců Porsche. Informuje o tom deník Frankfurter Allgemeine Zeitung s odvoláním na zdroje z řad zaměstnanců. Německý výrobce luxusních sportovních vozů Porsche ze skupiny Volkswagen chce změnou zajistit dlouhodobé vytížení lipského závodu, který se potýká s nevyužitými kapacitami.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Karolína Muchová získává před Wimbledonem sebevědomí. 2 dny před jeho startem totiž slaví 3. titul na okruhu WTA. Ovládla turnaj v Bad Homburgu. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále ze stavu 6-1, 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Ačkoliv českou tenistku mrzí, že ve finále s Osakovou uspěla po skreči soupeřky, cítí prý, že hrála dobře. O Gorillaz vzniká nový dokument. Ten má zachytit detaily koncertu na stadionu Tottenham Hotspur a pozvat diváky i do zákulisí. Cílem kapely v čele s Damonem Albarnem a tvůrců tohoto snímku je ukázat lidem to, jak složité je naplánovat a uvést v realitu tak obrovskou show. Koncert navázal na sérii britských arénových vystoupení, která Gorillaz odehráli začátkem letošního roku. Nemohu nepřipomenout, že svou energii a sílu ukázala kapela letos i u nás, a to v rámci festivalu Rock for People. Dneska bude v noci převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18, v údolích ojediněle kolem 16 a v 1000 metrech na horách kolem 20. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 32. Tak to byly další rychlé zprávy, 4 minuty po 5. hodině, to je aktuální čas a my se vrhneme na další muziku. Jenom připomínám, že kdybyste chtěli nechat zahrát nějaký ten song, tak mi můžete napsat na song@rockzone.cz, případně zavolat na 255 700 707. No a my už se vrhneme do další muziky, dáme si Nickelback, dáme si Ozzyho a dáme si taky AC/DC a jejich Rock and Roll Train.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Zone počasí.
1: 17.22, to je aktuální čas, 36 stupňů venku, nebo minimálně u nás v Praze tomu tak je. Dneska v noci nejnižší teploty 23 až 18, mělo by zůstat převážně jasno. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne se můžou ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky a zítřejší maxima 35 až 40 stupňů. V tisíci metrech na horách kolem 32. No je to teda pěkný, musím říct, že počasí se opravdu tenhle víkend vydaří. Přeberte si to, jak chcete, pro někoho možná víc, pro někoho je to horší. Každopádně my tady dál pokračujeme s nějakou tou muzikou. Dáme si Avenged Sevenfold, dáme si Supergrass, anebo taky nový song od Yellow Card a Good Charlotte, který se jmenuje Bedroom Posters. Tak pojďme na to.
0: Radio Rock Zone. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: S Rockzonem na Dabu i na Radhošce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě Dab po celé republice. V Praze navíc i na 105,9 FM. Radio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
0: Hit sezóny na rádiu.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Hail to the King, Evan Sevenfold nám právě teď dohráli a my se mrkneme na to, kam dneska můžete vyrazit za písničkou. V Plzni letní aliar spálené, areál spálené poříčí, tam je Bezen Firefest. V Hradci Králové dneska zahraje Youngblood, nebo třeba taky Primal Scream v rámci Bloodfestu. Na letišti v Čápově dvoře v Táboře Mighty Sounds, skvělý festival. Na letišti v Letňanech dneska zahraje One Republic, v Arše třeba Jáša 96, v Chomutově v letním kině Rock in Chomutov, v Brňanech v areálu pivovaru Tři sestry Open Air, v Hořicích v amfiteátru Hořický kulturní léto. Je toho mnohem víc, tak mrkněte případně na naše stránky. No a kdyby se vám někom nechtělo tady v tom vedru, tak můžete zůstat třeba u nalezenýho rádia Rock Zone, kde už v 9 večer proběhne poslední repríza Český desítky s Aňu. Tak to jen tak na okraj, kdyby náhodou jste se chtěli ještě takhle před létem naposledy podívat, jaký novinky se v naší české kotlině zase urodily. No a pak se uslyšíme zase až v září, tak je to výborná příležitost dát se to takhle naposled. Každopádně my pokračujeme dál s nějakou tou muzikou a já tady mám jeden song na přání, pravděpodobně dneska poslední, a ten mi napsal Roman z Nitry, který by chtěl něco na zahřátí. No tak já nevím, Romane, jestli jakoby rozehřátí nejsme až. Každopádně si dáme U2 a Green Day a jejich The Saints Are Coming a ještě předtím Papa Roach a Wake Up Calling. Tak jo, tak zdravíme, Romane, do Nitry.
0: Radio Rock Zone.
2: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Počasí.
1: Come Together a předělávka Aerosmith od Beatles v rámci kvality, která nestárne. Ano, a my se podíváme zpátky na počasí. Dneska v noci nejnižší teploty 23 až 18 stupňů v údolích kolem 16, v tisíci metrech na horách kolem 20. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno a můžou se odpoledne objevit výjimečně nějaké ty bouřky nebo přehánky. Maxima zítra 35 až 40 stupňů, v tisíci metrech na horách kolem 32. Dneska už padaly teplotní rekordy, což si ale řekneme za chviličku v hlavních zprávách. Předtím ale stíháme třeba Korny anebo Meneskin a jejich předělávku Begin. Tak jdeme na to.
0: Radio Rock Zone. Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 18,90 brambory rané volné kilo a vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 do 30. června ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Nestačí ti jenom poslouchat? Tak koukni na sítě Rádia Rockzone.
6: Najdeš tam koncerty, novinky i pořádnou porci rockovýho bordelu.
5: Rockzone? Víc než rádio. Tvoje parta v roku.
6: Dej follow a buď v první linii rockový scény.
0: Rádio Rockzone.
7: Muzika na tělo.

0: Tak se pomalu, ale jistě dostáváme do 6. hodiny. Od mikrofonu vás se ještě stále zdraví Anna Knauerová alias Aňu. Dneska je sobota 27. června. Svátek slaví Ladislav a taky Ladislava, takže přejeme všechno nejlepší. No a vzhledem k tomu, že se nám přiblížila 6. hodina, tak nám právě končí pořad Objednej si svůj song. Já děkuju moc krát, že jste mi psali a volali, tak si to zítra zase můžete pro jistotu dát odpoledne, kdybyste chtěli. Bylo to super. Takže díky moc. No a kdybyste chtěli dneska večer někam vyrazit, tak tady mám pro vás nějaký tipy. V Brňanech v areálu pivovaru Kneisel dneska Tři sestry open air, a nebo kdybyste chtěli, tak třeba v letním kině v Chomutově Rock in Chomutov. Víc toho najdete na našem webu nebo na sociálních sítích. No a my už si dáme všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Doxany drží nový absolutní teplotní rekord. Hasiči zkrotili požár v Sedlci v Praze a situace ve Venezuele je stále zoufalejší. Doxany na Litoměřicku drží nové teplotní maximum. Odpoledne tady naměřili 40,8 stupně. Padl tak 14 let starý rekord z Dobřichovic u Prahy. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu. To uvádí Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doxany v Ústeckém kraji tak nečekala do zítřka, kdy má vlna veder vrcholit. 40-stupňovou teplotu meteorologové dnes kolem 15. hodiny už naměřili také v Řeži u Prahy. Současně to bylo poprvé, kdy byla taková hodnota naměřena na některé ze sítě stanic ČHMU už v červnu. Hasiči už mají pod kontrolou požár v pražském Sedlci. V Kamícké ulici, kde hořela truhlárna a sklady, teď rozebírají konstrukce. Záchranáři ošetřili 7 hasičů. Boj s plameny je mimořádně náročný kvůli spalujícímu vedru. Do Venezuely míří i naši záchranáři. Letadlo s nimi se odlepilo z pražského letiště krátce popoledni. 70 českých profesionálů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR bude pomáhat s vyprošťováním lidí ze sutin po středečním zemětřesení. Podle velitele našeho záchranářského oddílu Petra Vodičky je spousta lidí stále naživu.
2: Ty objekty skutečně vypadají tak, že by z nich ještě lidé mohli přežívat. Bohužel některé vypadají

0: velmi poškozeně, ale musíme vyvinout maximální úsilí pro to, aby jsme pomohli těm, kterým pomoct lze.
1: Během zemětřesení západně od Caracasu se ve středu zřítily desítky budov. Zraněných jsou tisíce, mrtvých už přes 900. Tři dny po otřesech se pohřešuje přes 51 tisíc lidí.
2: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
1: Podobně jako Karolína Muchová dorazí do Wimbledonu povzbuzená titulem také Američanka Madison Keysová. Turnaj na trávě v Eastbourne ovládla už po třetí, tentokrát po výhře ve finále nad německou tenistkou Tatianou Mariaovou. Muchová dnes získala trofej v Bad Hamburgu. Wimbledon startuje pozítří. Do dvouhry zasáhne 14 českých tenistů, 10 žen a 4 muži. Jedna z největších hudebních událostí letošního roku ve 12 hodin vypukla v Královéhradeckém parku 360. Největší hvězdy Primal Scream a samotný Youngblood vystoupí samozřejmě večer, a to v prvním případě krátce před 9 a v druhém v 10 hodin. Mezi centrem Hradce Králové a parkem 360 jezdí speciální kyvadlová doprava a zároveň je na místě připravený i dostatek parkovacích míst. Za auto se na parkplacu nejblíž areálu platí 350 korun za den a není dovolené ve voze následně přespat. Dneska v noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v tisíci metrech na horách kolem 20. Zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v tisíci metrech na horách kolem 32. Tak to byl další rychlý přehled zpráv, máme 3 minuty po 6. hodině a nás čeká další muzika na tělo. Takhle, když máme to léto, tak jedině s rádiem Rockzone si dáme další pecky, dáme si Judas Priest, dáme si Chrise Cornella, Loufananka Hagena a nebo taky No Doubt. No a já tady pro vás mám ještě, než si začneme hrát, jednu připomínku, a to takovou, že v příštím týdnu budeme soutěžit a budeme konkrétně soutěžit o lístky na festival Barvy léta. Tak v příštím týdnu můžete stražit uši, žhavit telefony a když se vám to podaří, tak můžete zajet do Poděbrad 10. až 11. 7. 10. festiák bude odehrávat. No, tak kdybyste si chtěli zasoutěžit, tak v příštím týdnu máte tu šanci. Teď už ale No Doubt a Bathwater.
2: Radio Rockzone, muzika na tělo.

0: Zone počasí.
1: 18.17, to je aktuální čas, máme 2 minuty po 6:45, právě dohráli Judas Priest a jejich Breaking Law a my se mrkneme na počasí. Dneska v noci nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 20, zítra přes den maxima 35 až 40 stupňů na horách kolem 32, mělo by zůstat jasno nebo skoro jasno, jenom ojediněle se můžou objevit přehánky nebo bouřky. No, čeká nás ještě jeden den tropů, pak by se to postupně mělo začít stahovat zase dolů k 20. Je to prostě blázinec, tak snad to všichni zvládneme. My ale pokračujeme s muzikou, dáme si Queeny, dáme si Guano Apes, anebo třeba taky Rolling Stones a jejich nejnovější song, který vyšel a který se jmenuje In the Stars.
0: Radio Rock Zone. Beach Eden. Tuny písku, tuny zábavy a skvělé koupání na dohled fotbalového stadionu Mistrovské Slávie. Dorazte na písečnou pláž u bazénu v Praze. Čekají na vás nová bistra, bary, beach volejbal, minigolf, herní zóna, aktivity pro rodiny s dětmi i partu přátel. Nejlepší místo, kde si v Praze užít léto. Dorazte na Beach Eden. Více najdete na www.beacheden.cz.
2: Playboy, jediný lifestyleový časopis pro muže. Marilyn Monroe, legenda, která nikdy nezmizela. Dosud nepublikovaná fotografie Marilyn Monroe na titulní straně. A uvnitř exkluzivní fotografie jedné z největších ikon všech dob. Proč se vrcholní manažeři vrací k boxu a bojovým uměním? Demokracie versus svoboda a tajemství dokonalého džinu. První, výjimečná, nezapomenutelná. Nový Playboy je právě v prodeji. Playboy, to jsou krásné ženy a chytré články.
3: Škvoři naživo na rádiu Rock Zone. Nabízíme přímej přenos z festivalu Benátská ve Vesci u Liberce. Škvor si s námi dáte pěkně naživo 24. července.
0: Hit sezóny na rádiu Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Pojďme se mrknout taky na letníky, na kam můžete dneska vyrazit. Sice samozřejmě je to záležitost až za pár hodin, až se trošičku setmí, ale právě proto možná by se mohlo i trochu ochladit, tak by to mohlo být příjemnější. Letní kino Rapštejn nabízí film Michael, letní kino Širák, Scary Movie, v letním kině na Bohaňce Nečekané léto, v Jablonci nad ní jsou Supergirl, v Bohumíně Tahle party je dead, v Karviné můžete vidět Toy Story 5 Příběh hraček, v Mostkovicích Říkají mi Lars, v Lunch Crowně Cukrkandl, v kině v Žatci můžete taky vidět Supergirl, v letním kině Smetanovy sady u Uherského Hradiště, tak tam můžete vidět Zlouny 2. Je jich asi mnohem víc, ale takhle jenom namátkou, kam můžete dneska vyrazit do kina, kdybyste chtěli, a my už zase pokračujeme s muzikou. Dáme si Davida Bowieho, dáme si taky Him, anebo Evanescence a Kay Flay a Fight Like a Girl. Tak pojďme na to.
0: Radio Rock Zone. Festival Vezův 2026 se blíží. Lucie, Čkvor, Marpo, Panoptiko, Kamil Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
2: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Tun počasí.
1: Tak se mrkneme opět na počasí, v tuhle chvíli 35 stupňů, úplně jasná obloha a v noci by měly teploty klesnout na krásných 23 až 18 stupňů. Zítra přes den maxima 35 až 40, dneska padaly nějaký teplotní rekordy, tak uvidíme, jestli se zlomí i zítra a bude to ještě intenzivnější. Pojďme si všichni držet palce, ať to přežijeme ve zdraví. Každopádně my už si za chviličku dáme další rychlej přehled zpráv, předtím ale třeba Red Hot Chili Peppers anebo Linkin Park a jejich Numb.
2: Radio Rock Zone. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Kufr zbalenej, motor běží. Radio Rock Zone jede všude s tebou. Stačí si nás pustit online na webu rockzone.cz a seš v obraze. Radio Rock Zone. Muzika na tělo, kdekoliv chceš.

0: Tak tuhle hodinu jsme si krásně zakončili Youngbloodem, který už to za chviličku rozpálí na takhle už rozpáleném hradeckém letišti v parku 360. Tak doufejme, že si to tam všichni užijete, kdo se tam chystáte, a že neschoříte prostě pod sluncem a zároveň energií tadyhle Youngblooda. Každopádně máme asi tak minutu a půl do 7 hodiny. Od mikrofonu vás ještě stále zdraví Anna Knauerová. Dneska je sobota 27. června, včera nám skončila škola, tak vás asi čekají nějaký ty prázdniny, minimálně vaše ratolesti. No a dneska si taky připomínáme Den památky obětí komunistického režimu. Jak už jsem zmiňovala, tak když přeskočím zpátky k těm pozvánkám, tak Bloodfest se koná dneska, anebo třeba taky Mighty Sounds na letišti v Čápově dvoře v Táboře. Tam bych třeba chtěla bejt, no ale nejsem, tak si pojďme dát všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Absolutní rekord ještě povyskočil na 40,8 stupně. Žena na jihu Čech se otrávila houbami a Salačova série startů z první řady končí. Dnešní pařák má nové jméno, a sice největší vedro v historii měření v Česku. 40,8 stupně odpoledne naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Předchozí 14 let starý rekord padl v Dobřichovicích a byl o 4 desetiny nižší. Uvádí to Český hydrometeorologický ústav. Teplotní rekord pro dnešní den překonalo nebo dorovnalo 91% stanic s delší tradicí. Na 20 místech bylo nejtepleji za dobu jejich měření. Ženu z Jindřichohradecka zradili houby, pravděpodobně si spletla jedlou muchomůrku růžovou s jedovatou muchomůrkou tigrovanou. Žena měla poruchy vnímání a její stav se postupně zhoršoval, přijeli pro ní proto záchranáři. Ti pak v nemocnici vypláchli žaludek, i když muchomůrka tigrovaná není smrtelně jedovatá houba, může vyvolat závažnou otravu spojenou s poruchami vědomí, zmateností a halucinacemi. Teploty v Evropě drtí i ty nejotrlejší Američany z horkého Texasu nebo Floridy. Turisté z USA, kteří jsou teď v evropských destinacích, včetně Prahy, jsou v šoku. Hromadně na sociálních sítích omlouvají se za to, že se našim letním vedrům dříve posmívali. Zjistili totiž, že přežít 35 bez klimatizace v historických domech, starých tramvajích nebo vlacích je úplně jiný extrém.
2: Všímají si toho dokonce už i americká média. Turisté z USA vedro v Evropě dříve podceňovali, považovali tak reakce lidí na spalující horka za přehnané. Nejhorší je pro ně fakt, že řada domů, bytů, restaurací i starších hotelů nemá klimatizaci a pokud ano, je často velmi slabá. Historická architektura, kterou v amerických městech neznají, navíc teplo akumuluje. Procházet se v těchto dnech po ulicích Paříže nebo v Praze bez ochlazení v klimatizaci považují američtí turisté za předem prohraný boj. Ze Spojených států Hedvika Meller.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
0: Salačova série startů z první řady končí. V kvalifikaci v Assenu dojel 11. Motocyklový jezdec tak nenavázal v kvalifikaci na velkou cenu Nizozemska na vynikající výkony z posledních týdnů a do nedělního závodu Moto2 odstartuje ze 4. řady. Za nejrychlejším Davidem Alonzem z Kolumbie v Assenu Salač zaostal o 4 desetiny sekundy. Papa Roach se vrací do Česka. Hvězdy letošního Rock for People dorazí do pražského O2 Univerza. Americká kapela v čele s Jacobem Shaddixem tam zahraje ještě tento rok, a sice 24. listopadu. Učiní tak v rámci svého

0: turné Rise of the Roach. Jako předkapely vystoupí Landmarks a Sleep Theory. Stupenky se začaly prodávat včera v 10 dopoledne. Jejich cena se pohybuje od 1200 do 2000 korun. Dneska v noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18, v údolích ojediněle kolem 16, v tisíci metrech na horách kolem 20. Dnes zítra bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v tisíci metrech na horách kolem 32. 3 minuty po 7. hodině a my už máme za sebou další rychlej přehled zpráv a teď už se zase vrhneme na nějakou tu muziku. Dáme si Iron Maiden, dáme si Black Keys, dáme si taky Fatboy Slim anebo Horký žeslíže a jejich Malou žužu.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Zone počasí.
1: To je aktuální čas, venku ještě pořád 35 stupňů a to už je skoro půl osmý, to je prostě neuvěřitelný. V noci se ochladí, prosím pěkně, na 23 stupňů až 18 stupňů, wow, velká zima. V údolích ojediněle kolem 16, v tisíci metrech na horách kolem 20. Zítra přes den zase totální tropický pařáky, nejvyšší teploty 35 až 40 stupňů. Už dneska padaly na území Česka rekordy někdy od roku 2012. Tak jsem zvědavá, co nám přinese zítřek. Každopádně doufám, že máte v plánu jít zítra někam k vodě, protože to jinak bude docela masakr, úplně nezvyklej tady na naší českou kotlinu. Tak třeba si to tady dáme nějak aspoň trošku do pohody s nějakou hudbou. Prostě když léto, tak s rádiem Rock Zone. Dáme si Guns N' Roses, Nirvánu, anebo taky The All American Rejects a jejich nejnovější song Closed Line. Tak jdeme na to.
0: S Rock Zonem na dabu i na sněžník se vyhrabu.
2: Rádio Rock Zone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. V Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rock Zone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.
3: Hit sezóny na Rádio Rock Zone.

0: Rádio Rockzone, kam dnes naživo.
1: Guns N' Roses a jejich živák Patience nám právě teď dohrál 3 minuty po 7:30 a my se mrkneme ještě na to, co se dneska kde děje. Určitě je zásadní věc v Hradci Králové, Park 360 a tam Bloodfest, na kterém vystoupí třeba Youngblood nebo Primal Scream. V Plzni dneska v areálu letním Spálené Poříčí Bezin Firefest, v Táboře na letišti v Čápově dvoře Mighty Sounds, na letišti v Letně dneska zahraje One Republic, nebo případně můžete vyrazit třeba na Rock in Chomutov do letního kina. V Brňanech dneska 3 sestry Open Air, v amfiteátru v Hořicích, Hořické kulturní léto. Je toho opravdu spoustu, tak mrkněte případně na naše stránky. No a mám tady pro vás ještě jednu takovou akci, a to, že 10. a 11. července se koná v Poděbradech u jezera festival Barvy léta. A my už příští týden budeme soutěžit každý odpoledne o 2 elektronické lístky právě na tenhle festák. Tak si to nenechte ujít a od pondělí můžete žhavit dráty a zkusit si s náma tady zasoutěžit o lístky. My už ale pokračujeme dál v muzice, dáme si Faith No More, dáme si Bon Jovi, anebo taky Nickelback a High Time.
0: Radio Rock Zone.
2: A když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Zoun počasí.
1: Dvě minuty po 7:45 a my se podíváme na počasí. Venku v tuhle chvíli 34 stupňů a zároveň dneska opravdu padala maxima. Překonali jsme rekord po 14 letech, je nejteplejší den vůbec v historii Česka. A zároveň dneska v noci teploty klesnou na 23 až 18 stupňů. Zítra přes den 35 až 40 stupňů Celsia, prosím pěkně. A mělo by zůstat jasno, jenom někde se můžou příležitostně objevit nějaké přehánky nebo bouřky, jinak by to takhle mělo zůstat. Tak snad to všichni ve zdraví přežijem. Za chvilku další rychlý přehled zpráv a ještě předtím třeba System of a Down a nebo Rolling Stones a Anybody Seen My Baby.
2: Má tvoje oblíbená kapela na to dostat se až na vrchol žebříčku? Právě tvůj hlas může rozhodnout o tom, kdo ovládne další Českou desítku s Aňou. Poslouchej Českou desítku s Aňou každou středu v 9 večer a v repríze v sobotu ve stejný čas. Mladá hudba, která si zaslouží tvoji pozornost. To je Česká desítka s Aňou na Rádio Rock Zone.
0: Rádio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Måneskin a Tom Morello nám právě teď zakončili další hodinu a nás čekají poslední společný živý zprávy. Já jsem Anna Knauerová alias Aňu a dneska tady s váma ještě tak hodinku pobudu. Dneska je sobota 27. června, kdyby vám to náhodou někomu uteklo. Svátek má Ladislav, taky Ladislava. Dneska si připomínáme Světový den rybářství, což je takový docela příhodný, protože nikde jinde se asi úplně nedá bejt než u vody, tak dneska byl ideální den na toto oslavit, ale myslím si, že i těm rybám ve vodě musí být momentálně vedro. Každopádně dneska si taky připomínáme Den památky obětí komunistického režimu. Tak to je samozřejmě taky úctyhodné si připomenout, co se tady dělo. Každopádně my si dáme rychlý přehled zpráv a ne všechno podstatné, co se děje.
1: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Finální rekord je 40,9 stupně. Pražská policie našla 45 mladistvých opilců a Liberec dotáhl příchod 3 fotbalistů ze Slávie. Máme definitivní absolutní teplotní rekord o 0,1 stupně po detailnějším měření ještě narostl a je tedy 40,9 stupně. Stále platí, že ho naměřili v Doksanech na Litoměřicku. V případě, že bude údaj oficiálně potvrzen, překoná opět 0,1 stupně dosavadní 14 let staré absolutní maximum ze středočeských Dobřichovic. Uvádí to na Facebooku Český hydrometeorologický ústav. Ten tak aktualizoval svou předchozí informaci, podle které stanice v Doksanech zaznamenala 40,8 stupně. Policie v Praze podnikla zátah na mladé opilce. 45 jich objevila při dvoudenní akci zaměřené na dodržování zákazu prodeje alkoholu lidem pod 18 let. V restauracích, barech i městských parcích v Praze zkontrolovali ve čtvrtek a pátek tisícovku mladých a nejmladším člověkem, u kterého policisté zjistili pití alkoholu, byla 13-letá dívka s 0,5 promile. Nejvíc nadýchala dívka na Čeplinově náměstí, a sice přes 3 promile. Do Venezuely dorazilo už více než 16 záchranářů z ciziny. Pomůžou pátrat po lidech, co přežili dvojici ničivých zemětřesení. Obyvatelé a dobrovolníci v nejvíce postiženém pobřežním státu La Guaira doposud hlásili nedostatek těžké techniky na odklízení sutin a omezenou přítomnost úřadů. Do Venezuely krátce popolední z Česka odletěla skupina specializovaných záchranářů se psy.
1: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rockzone.
0: Slovan Liberec dotáhl příchod 3 fotbalistů ze Slávie. Jako volný hráč posílil Severočechy dlouholetý kapitán Pražanů Jan Bořil, který v novém působišti podepsal roční smlouvu. Další někdejší český reprezentant ofenzivní univerzál Vasil Kušej zamířil podještět na hostování do konce příští sezóny s opcí. Záložník Alexandr Bužek uzavřel se Slovanem 5letý kontrakt. Prvoligový klub o tom informoval na webu. O Gorillaz vzniká nový dokument. Ten má zachytit detaily koncertu na stadionu Tottenham Hotspur a pozvat diváky i do zákulisí. Cílem kapely v čele s Damonem Albarnem a tvůrců tohoto snímku je ukázat lidem to, jak složité je naplánovat a uvést v realitu tak obrovskou show. Koncert navázal na sérii britských arénových vystoupení, která Gorillaz odehráli začátkem letošního roku. Nemohu nepřipomenout, že svou energii a stílu ukázala kapela letos i u nás, a to v rámci festivalu Rock for People. Dneska v noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23

0: 10 až 18 v údolích, ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. Zítra přes den bude jasno nebo skoro jasno, ojediněle se mohou vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32. Tak máme za sebou poslední rychlý přehled zpráv, no a my se jdeme vrhnout zase takhle při tom našem létě na nějakou tu muziku. Dáme se Linkin Park, dáme si Meredith Brooks, anebo taky Kabáty a dole v dole. Tak jdeme na to.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: Kamarádičkové, já bych vám jenom ráda připomněla, že dneska v 9 večer si můžete pustit poslední reprízu mojí český desítky s Aňu, kde jsou dvě nový pecky od dvou moc šikovných holčičích uskupení. Tak si to nezapomeňte pustit. No a v září po prázdninách samozřejmě zase pokračujeme. Takže pokud byste měli třeba svoji kapelu, tak už i klidně teď mi ji můžete házet do formuláře na webu rockzone.cz a já se tím vším přes prázdniny proberu, vyberu to nejzajímavější, to, co by určitě nemělo vašim uším potom utéct a samozřejmě v září budeme pokračovat. Takže kdybyste si se mnou tady chtěli prodloužit večer, tak v 9 samozřejmě běží repríza středeční poslední desítky před prázdninama. No ale teď už se vrhneme na další muziku. Dáme si Black Sabbath, dáme si AC/DC anebo taky Strokes a jejich nový song Going Shopping.
1: Chceš vědět, co se děje na scéně, v backstage i v éteru?
2: Sleduj náš YouTube kanál Rádia Rockzone. Pořádná dávka muziky a rozhovorů na jednom místě.
1: Třeba pravidelný odposlech Toma Fredeho.
2: A nebo onlineovky v Kotli s Frankem a na kus řeči s Frankem.
1: Tak dej odběr našemu kanálu.
3: Hit sezóny na Rádiu Rockzone.

0: Rádio Rock Zone, počasí.
1: Pojďme se spolu naposledy kouknout na počasí. Teploty ještě pořád neklesají pod 30, je to šílený a dneska v noci by měly klesnout minima na 23 až 18 stupňů. Zítra přes den se vrátíme opět na 35 až 40 stupňů Celsia, prosím pěkně. Je to trochu šílený. Odpoledne se možná někde můžou objevit nějaký přehánky nebo bouřky, ale spíš jenom ojediněle, jinak by mělo zůstat jasno a rozhodně bude jasných 35 až 40. Já nám všem přeju, abychom to ve zdraví přežili a jestli můžete, tak upalujte někam k vodě, pijte hodně tekutin a nebo se schovejte někde v nějakých klimatizovaných prostorech. Tak jo, dáme si další hudbu a dáme si Bruce Springsteena a nebo Breaking Benjamin a The Diary of Jane.
0: Radio Rock Zone.
2: Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na Radio Rock Zone.

0: Přátelé a kamarádi, to je ode mě pro dnešek všechno. Já vám moc krát děkuju, že jste poslouchali dnešní sobotní směnu Rádia Rockzone se mnou. A jestli jste toho ještě neměli dost, tak už za chvilku si budete moct pustit poslední reprízu v tomhle školním roce Český desítky s Aňu. Určitě se si to dejte, je to moc fajn a podporujte českou hudbu. Zároveň se září zase zpátky vrátíme, takže klidně posílejte svoje kapely, ať už teď můžu z něčeho vybírat. No a já se s váma loučím, mějte se krásně, užijte si hezkou neděli, přežijte ty šílený vedra a uslyšíme se zase ve středu a tentokrát v 6 ráno. Tak jo, mějte se krásně, čau!
1: Radio Rock Zone. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: S Rockzonem na DABu i na Radhošce vyhrabu.
3: Radio Rockzone můžete slyšet na platformě DAB po celé republice. Praze navíc i na 105.9 FM. Rádio Rockzone. Ten nejlepší rok v Čechách i na Moravě.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Doxany drží nový absolutní teplotní rekord. V pátek byl na silnicích černý a světové banky se připravují na méně stabilní svět. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Doxany na Litoměřicku drží nové teplotní maximum. V sobotu odpoledne tady naměřili 40,8 stupně. Padl tak 14 let starý rekord z Dobřichovic u Prahy. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu. To uvádí Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doxany v Ústeckém kraji tak nečekala do neděle, kdy má vlna veder vrcholit. 40-stupňovou teplotu meteorologové už naměřili také v Řeži u Prahy. Současně to bylo poprvé, kdy byla taková hodnota naměřena na některé ze sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu už v červnu. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školního roku zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak roste na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. 9 lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo. Centrální banky po celém světě masivně navyšují své zlaté rezervy. Podle nové analýzy roste zájem o drahý kov kvůli geopolitickému napětí, obavám ze sankcí i nejistotě kolem budoucnosti dolaru. Jen za poslední 4 roky banky nakupovaly v průměru kolem 1000 tun zlata ročně, což představuje zhruba dvojnásobek oproti předchozí dekádě. Ekonomové upozorňují, že tento trend odráží rostoucí nervozitu ve světové ekonomice a příliš optimistické vyhlídky nenabízí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo. Česká desítka na Rock Zone 105.9.
2: Kamarádičkové, tak jsem zpátky. Je totiž 9 večer a to znamená jednu jedinou věc. Je tu Česká desítka s Aňou na Radio Rock Zone. Dneska je to ale speciální, protože máme před sebou úplně poslední díl v tomhle školním roce. Pak si dáme letní pauzu a znova se uslyšíme až v září. Takže jste měli poslední šanci s tímhle pořadím do léta něco vlastně udělat. A vy jste to udělali nekompromisně. Minulý novinky totálně zbourali čelo žebříčku, ale nebudeme předbíhat. Pojďme na to, naposledy před prázdninami od 10. místa. Na 10. pozici dneska věc Makropulos a jejich kousek Ještě než zastárnem. Minule o něco vejš, dneska otevírají finální desítku. Tak si jedem dát?

0: čtvrtí.
1: Tohle bylo dnešní číslo 10, crossoverový věc Makropulos se singlem Ještě než ze stárnem. Posloucháte Českou desítku s Aňou na rádiu Rockzone a hlasování sice přes léto zamrzne, ale po prázdninách to zase rozjedem ve velkém stylu, tak na nás nezapomeňte. Dneska vás tímhle finálovým dílem naposledy provázím já, Anna Knauerová alias Aňu. Kdybyste přes léto ve studiu nahráli třeba nějaký nový našlapaný song a měli pocit, že vaše kapela musí v září do žebříčku naskočit, formulář na webu funguje pořád, tak mi to tam klidně sázejte. Ale teď už jdeme na 9 a 8. Na 9. místě dneska Náhodný výběr a jejich hitovka Stejná jako já. Kluci přes léto vymetou hromadu festiáků, tak je běžte někam omrknout i živě. No a 8. dneska patří kapele Expost a jejich energickému fláku

0: a osmička české desítky s Aňu jsou za náma. Dneska v podobě náhodného výběru a kapely Ex Post a my stoupáme dál. Na sedmém místě se dneska usadila punkroková stálice Apple Juice a jejich Šlapač vody. Minule byli osmí, takže si před létem o jedno místečko polepšili. Tak si jedem hned pustit.
1: Radio Rock Zone.

0: Posloucháte Radio Rock Zone, sedmičku český desítky s Aňu už známe, tam se dneska usadili Apple Juice a my jdeme na šestku. Na šestém místě dneska končí parta Metanol se skvělou melodickou věcí Naši hrdinové stárnou. Tak se pěkně usaďte a zaposlouchejte se do songu s dnešním číslem 6.
1: Ve světě lží a omylů probouzí se den. Den padlých hrdinů, po nich už slehává se zem. Po nocích plných

Rockzone a polovina český desítky z Aňu je za náma. Na šestém místě dneska Metanol a jejich Naši hrdinové stárnou. A my se jdeme mrknout mimo aktuální pořadí. Je čas na tip od Aňu. Místo, kde si připomínáme kapely a interprety, co si zaslouží nebýt zapomenuti a jejich songy pořád zní. Dneska si dáme vzpomínku na rok 2004, kdy vtrhla na scénu historicky první česká superstar Aneta Langerová. Připomeneme si její rockovější pecku Srdcotepec z debutového alba Spousta andělů, pod kterou je autorsky podepsaný i Ivan Král. Aneta tehdy ukázala, že má v hrdle obrovský dar a tahle deska byla naprosto obřím fenoménem, který tehdy bořil všechny prodejní rekordy. Aneta samozřejmě zpívá a koncertuje skvěle dál, ale tenhle kytarový zářez z její úplný minulosti stojí za připomenutí. Pojďme si to dát. Aneta Langerová v rámci tipu od Aňu.

0: chrám.
1: Poslední předprázdninový tip od Aňu v podobě Anety Langerové máme za sebou a my už skáčeme rovnýma nohama zpátky do žebříčku, kde nás čeká pátá a čtvrtá pozice společně. Na pátém místě dneska najdeme postpunkovou partu Byt číslo 4 a jejich Boty heroiny, který spadly z minulý bronzový příčky. A čtyřka pro dnešek patří projektu 301 a jejich Vesmírní jízdě na měsíci. Tyhle dvě pecky vám teď pošleme pěkně za sebou, pěkně do uší.
2: Pokud tam není, ne.

0: dnešní pětka a čtyřka, byt číslo 4 a projekt 301. A teď nastal čas na úplně poslední dvě novinky před letní pauzou, který se pokusí ulovit vaše sympatie na září. A dneska si dáme pěkně holčičí zpěvový novinky. První novinkou je kapela Slabina, která nám posílá hodně zajímavý kousek s názvem 11-11. Je to takový předvoj na zářijový EPčko a zpěvačka Sabina dokonce slibuje, že nezůstane u angličtiny, ale dočkáme se i českých kousků. Druhou novinkou je formace Pěna a jejich nová věc Sochy. Kapela o sobě tvrdí naprosto jednoduše a přímočaře, cituji, kapela z Nejtku, poprok, co má koule. No, dobře, tak to asi vystihuje všechno a my si jdem novinky pustit. Obě tyhle novinky už teď najdete na našem webu, tak si je přes léto naposlouchejte, ať víte, pro koho v září hlasovat. Tak pojďme na ně. Slabina a song 11-11 a taky Pěna s peckou Sochy.
1: Radio Rock Zone.

Posloucháte Radio Rockzone a dnešní poslední novinky máme za sebou. Slabina a jejich 11-11 a taky Pěna se singlem Sochy. A teď už jdeme na finálový bedny. Na třetím místě dneska skončila legendární kapela Precedence s temnou skladbou Od stíny černé. Bronzová pozice je jasná, tak si je pojďme pustit.

Právě jste mohli slyšet třetí místo dnešní český desítky, který před prázdninama urvali precedens. A než se podíváme na dva absolutní krále dnešního večera, dáme si úplně poslední rychlou rekapitulaci, ať máme kompletní přehled. Na desátém místě je věc Makropulos a Ještě než ze stárnem. Na devítce Náhodný výběr a Stejná jako já. Na osmičce Ex post a jejich Puls. Na sedmém místě Apple Juice a Šlapač vody. Šestý místo pro Metanol a Naši hrdinové stárnou. Na pětce Byt číslo 4 a Boty heroiny. Čtvrtý místo pro kapelu 301 a Na měsíci. Máme tady taky dvě novinky, tou první je Slabina a jejich 11-11. Druhá novinka Pěna se singlem Sochy. Na třetím místě kapela Precedence a Od stíny černé. A my jdeme na dvojku. Tam dneska vystřelila minulá novinka kapela Krize identity a jejich pecka 30 stupňů.

Druhý místo dneska bere krize identity a jejich 30 stupňů. No a absolutní finále celého roku je tady. Na prvním místě dnešní český desítky je druhá minulá novinka, kapela Sešlost a jejich Růžové brýle. Z nováčka minulýho týdne rovnou na nejvyšší vrchol. Gratulujeme kapele Sešlost ke zlatu a já vám moc děkuju, že jste celý tenhle rok poctivě poslouchali českou desítku s Aňu. Já jsem Anna Knauerová alias Aňu, užijte si parádní léto plný skvělých festiáků, podporujte dál českou hudbu a v září se na vás zase těším v plný síle. Slyšíme se po prázdninách a do té doby se mějte jak chcete. Čau!

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ruzyňské letiště přechází na samoobsluhu. Mladí lidé chtějí děti, ale mají spoustu obav. A Putin zvažuje mobilizaci. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Udělej si sám, tímhle heslem se pomalu, ale jistě začíná řídit pražské ruzyňské letiště. Na odbavení u přepážky už se totiž nemůžeme spoléhat. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si musíme zvykat. U samoobsluhy můžeme skončit i tehdy, pokud letíme s cestovkou. Pamatujte na to. Samoobslužné kiosky pro odbavení na letišti Praha sice fungují už několik let, dosud ale vždy jako volitelná možnost. Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu Unika si je přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Podle sociologa Prokopa Vejdy mnozí rodičovství odkládají.
2: Charakter plánování je takový, že od svých už třeba 20 si představujeme, že budeme mít dítě tak za zhruba 3 roky a potom to číslo každých zhruba 4 až 5 let zvedneme o další 3 roky, až nás to zhruba kolem 40 dožene.
1: Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Lidé hlavně řeší otázku, jestli budou dobrými rodiči. Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjorstka připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová získává před Wimbledonem sebevědomí. Dva dny před jeho startem totiž slaví třetí titul na okruhu WTA. Ovládla turnaj v Bad Homburgu. Japonská soupeřka Naomi Osakaová finále za stavu 6-1, 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Ačkoliv českou tenistku mrzí, že ve finále s Osakaovou uspěla po skreči soupeřky, cítí prý, že hrála dobře. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer

0: mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v 1000 metrech na horách kolem 32 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká, domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl,

Tak když se zmíní deska Pink Floyd Animals, každý si vzpomene na obal, na kterém je budova pověstné elektrárny v londýnské čtvrti Battersea. Album vyšlo v roce 1977 a je jasné, že inspirací k němu byly typy zvířat z Orwellovy knihy Zvířecí farma. Psi, ovce a prasata z jeho knihy podle Pink Floyd zachycují tehdejší sociální a politickou tvář Anglie. A nás čeká slavná deska Floydů večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Doxany drží nový absolutní teplotní rekord. V pátek byl na silnicích černý a světové banky se připravují na méně stabilní svět. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Doxany na Litoměřicku drží nové teplotní maximum. V sobotu odpoledne tady naměřili 40,8 stupně. Padl tak 14 let starý rekord z Dobřichovic u Prahy. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu. To uvádí Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doxany v Ústeckém kraji tak nečekala do neděle, kdy má vlna veder vrcholit. 40-stupňovou teplotu meteorologové už naměřili také v Řeži u Prahy. Současně to bylo poprvé, kdy byla taková hodnota naměřena na některé ze sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu už v červnu. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školního roku zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak roste na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. 9 lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo. Centrální banky po celém světě masivně navyšují své zlaté rezervy. Podle nové analýzy roste zájem o drahý kov kvůli geopolitickému napětí, obavám ze sankcí i nejistotě kolem budoucnosti dolaru. Jen za poslední 4 roky banky nakupovaly v průměru kolem 1000 tun zlata ročně, což představuje zhruba dvojnásobek oproti předchozí dekádě. Ekonomové upozorňují, že tento trend odráží rostoucí nervozitu ve světové ekonomice a příliš optimistické vyhlídky nenabízí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou

0: při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v tisíci metrech na horách kolem 32 stupňů.
1: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

0: a shelter from pigs on the wing.
1: Nekonečný koncert. Hodina živáků každý všední den v 18 na Rock Zone 105.9.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Doxany drží nový absolutní teplotní rekord. V pátek byl na silnicích černý a světové banky se připravují na méně stabilní svět. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Doxany na Litoměřicku drží nové teplotní maximum. V sobotu odpoledne tady naměřili 40,8 stupně. Padl tak 14 let starý rekord z Dobřichovic u Prahy. Teploty ale ještě mírně stoupají, nemusí tak jít o konečnou hodnotu. To uvádí Český hydrometeorologický ústav. Stanice Doxany v Ústeckém kraji tak nečekala do neděle, kdy má vlna veder vrcholit. 40-stupňovou teplotu meteorologové už naměřili také v Řeži u Prahy. Současně to bylo poprvé, kdy byla taková hodnota naměřena na některé ze sítě stanic Českého hydrometeorologického ústavu už v červnu. Pátek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. V poslední den školního roku zemřelo při dopravních nehodách 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak roste na 40. Loni za celý červen bylo obětí dopravních nehod 46. Vyplývá to z informací policistů a předběžných údajů z policejních statistik. 9 lidí se také v pátek při dopravních nehodách těžce zranilo. Centrální banky po celém světě masivně navyšují své zlaté rezervy. Podle nové analýzy roste zájem o drahý kov kvůli geopolitickému napětí, obavám ze sankcí i nejistotě kolem budoucnosti dolaru. Jen za poslední 4 roky banky nakupovaly v průměru kolem 1000 tun zlata ročně, což představuje zhruba dvojnásobek oproti předchozí dekádě. Ekonomové upozorňují, že tento trend odráží rostoucí nervozitu ve světové ekonomice a příliš optimistické vyhlídky nenabízí.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou na trávě v All England Clubu bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená desítka Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Organizátoři zveřejnili program na webu. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v 1000 metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40,

Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rock Zone.

0: Rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Ruzyňské letiště přechází na samoobsluhu. Mladí lidé chtějí děti, ale mají spoustu obav. A Putin zvažuje mobilizaci. Je tu rychlý přehled zpráv s Anou Knauerovou. Udělej si sám, tímhle heslem se pomalu, ale jistě začíná řídit pražské ruzyňské letiště. Na odbavení u přepážky už se totiž nemůžeme spoléhat. U některých letů z letiště Praha personál cestující posílá k samoobslužným kioskům, kde si musí sami vytisknout palubní vstupenku i štítky s kódem na kufry. Podle Asociace cestovních kanceláří jde o celosvětový trend, na který si musíme zvykat. U samoobsluhy můžeme skončit i tehdy, pokud letíme s cestovkou. Pamatujte na to. Samoobslužné kiosky pro odbavení na letišti Praha sice fungují už několik let, dosud ale vždy jako volitelná možnost. Touha po dětech u mladých přetrvává. Podle průzkumu Unika si je přeje 76% respondentů. Největší bariérou je ale obava z toho, do jakého světa by děti přivedly. Podle sociologa Prokopa Vejdy mnozí rodičovství odkládají.
2: Charakter plánování je takový, že od svých už třeba 20 si představujeme, že budeme mít dítě tak za zhruba 3 roky a potom to číslo každých zhruba 4 až 5 let zvedneme o další 3 roky, až nás to zhruba kolem 40 dožene.
1: Loni porodnost klesla na historické minimum. Hlavním důvodem je osobní volnost a psychická nepohoda. Lidé hlavně řeší otázku, jestli budou dobrými rodiči. Vladimír Putin zvažuje mobilizaci. Ruský prezident totiž dobře ví, že příliv dobrovolníků, kteří by chtěli do války na Ukrajině, výrazně klesá. Tento krok ale podle platformy Vjorstka připadá v úvahu až po zářijových volbách do ruské státní dumy. Až dosud se Putin zdráhal přistoupit ke všeobecné mobilizaci a raději spoléhal na vysoké platy a bonusy smluvních vojáků a nábor mezi vězni, migranty a dlužníky.
0: Posloucháte rychlý přehled zpráv na rádiu Rock Zone.
1: Karolína Muchová získává před Wimbledonem sebevědomí. Dva dny před jeho startem totiž slaví třetí titul na okruhu WTA. Ovládla turnaj v Bad Homburgu. Japonská soupeřka Naomi Osakaová v finále za stavu 6-1, 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala. Ačkoliv českou tenistku mrzí, že ve finále s Osakaovou uspěla po skreči soupeřky, cítí prý, že hrála dobře. V noci bude převážně jasno, nejnižší teploty 23 až 18 stupňů, v údolích ojediněle kolem 16, v tisíci metrech na horách kolem 20. V neděli bude jasno nebo skoro jasno, v západní polovině Čech se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnout přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 35 až 40, v tisíci metrech na horách kolem 32 stupňů.
0: Radio Rock Zone, muzika na tělo.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Thank you.
1: Tentokrát jsem si udělal Pink Floydovský víkend a čím jiným ho začít, než jejich asi nejslavnější deskou Dark Side of the Moon. V jejím vydání v roce 1973 rezonovala atmosféra doby, které se říká Space Age. Okouzlení vesmírem, temné válečné odstíny na Zemi, obrovský rozvoj vědy a techniky a proti kosmické velikosti lidská slabost. Odvrácená strana měsíce čeká večer v 11 na rádiu Rox.